Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ain't so much of anything these days, even the air.

Mixtures Bridge. Apollo's Bridge.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

v zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

0: You want a Mac guy?
1: Radio B. Classic rock.

byl jednou jeden Emil. A ten se vůbec nemyl. Emil se místo vody naložil do hospody. Říkal, že hygiena

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Happiness is what you need so bad.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Šumí, tak to na to dlabu.
3: Jane, hladím čistě v dabu.
4: Jste v místech se slabým FM signálem?
5: Neztrácejte hlavu.
4: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+, je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šumění.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Vaše žena!
8: Co?
7: Upadla a rozbila si bradu.
8: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
9: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
10: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.
11: Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Je doba dovolených a také letních táborů a první kontroly už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují na táborech hlavně kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Například na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může prý očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezměnilo na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, prostě neprošel. A kvalitu vody pro nás sleduje kolega Savana.
13: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
12: Víkendový guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rocková pecka.

Rádio Beat. Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Pěchotní srub na trati ve Starém Bohumíně na Karvinsku se znovu otevírá veřejnosti. Předloni v září ho poničila povodeň a hladina vody v něm sahala jen několik centimetrů pod strop. Po 20 měsících oprav bude turisty vyhledávaný bunkr MOS 5 opět přístupný návštěvníkům. Víc nám prozradí mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Tečku za téměř dvouletou obnovou, které členové klubu vojenské historie věnovali tisíce hodin volného času, udělala instalace exponátů. Jsou mezi nimi i novinky, přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
1: Muzeum bude otevřeno každý víkend a o svátcích až do konce září, vždy od 14 do 18 hodin. Památka z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. Přezdívá se jí pětka a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství. Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala jen 14 dnů a spotřebovalo se na ní 4314 metrů krychlových betonu. Zájemci o komentovanou prohlídku najdou bunkr v těsné blízkosti dálnice D1. Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu šok. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na zbytek léta. Aby zachránili sezonu, jsou nuceni jít s cenami prudce dolů a ubytování tak nabízejí výrazně levněji. Týká se to hlavně tamních rodinných podniků. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, býťáci, je neděle 12. července roku 2026, svátek má Bořek a jen pár minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes budeme vzdávat poctu legendárním Halloween, budeme spolu s nimi slavit 40. a také budeme rozdávat speciální čísla časopisu Spark, ano, no a začneme spolu s touhle kapelou hned v roce 1985 u toho jejich slavného albového debutu Walls of Jericho, no a vybírám skladbu, která na té původní verzi otevírá tu druhou stranu původního LPčka, no a ta se jmenuje Metal Invaders.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Halloween na Radio Beat.
1: A vy jste se už hned takhle v neděli po ránu ptali, jestli zase budeme soutěžit o ty sparky, o ty speciální, které jsou celé věnované jen a jen kapele, o které je tu řeč, tedy Halloween. Samozřejmě mám jich tu celou hromádku pěknou. Na stole už někdo volá, tady na to naše číslo 210, 32, 33, 34, tož je skvělé, já si s vámi rád popovídám i takhle mimo éter, ale teď zrovna ještě nesoutěžíme o další, ale třeba už za chvíli tomu bude úplně jinak. V každém případě tu mám další muziku Halloween, a to právě takovou tu novější z roku 2021, kdy už ta obnovená sestava se třemi zpěváky natočila své první společné studiové album. To se jmenuje stejně jako kapela Jen a Jen Halloween. Je to tedy album eponymní, někdo nemá tohle slovo rád, ale já myslím, že docela vystihuje tu podstatu věci, že se to album zkrátka jmenuje stejně jako kapela, nebo je bezejmenné, to si vyberte. No a skladbu Best Time, tu, která je tu třetí v pořadí, jsem nevybral náhodou. Vybral jsem ji totiž proto, že na ní můžete slyšet hlasy všech tří zpěváků. Je to tedy Michael Kiske, nebo německy chcete-li Michael Kiske, Andy Deris a Kai Hansen.

ดี

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: Tak, já tu mám album, které v roce 1989 dostalo název Follow the Blind. Jedná se o druhé studiové album skupiny, taktéž německé, power metalové, té s názvem Blind Guardian. A od ní vybírám skladbu z tohoto alba, která dostala název Valhalla. No a teď schválně, proč jsem vybral ve víkendu, který tedy se má věnovat muzice Halloween a jejím muzikantům, tuhle skladbu právě z tohoto alba, od téhle kapely. Kdyby to někdo věděl, v čem je ten klíč, tak mi to zavolejte na číslo 210 32 33 34 a já mu dám další a dnes tedy první časopis Spark, takový ten halloweenský speciál.

0: Rádio Beat.
1: Tady Honza, zdar, zdravím tě.
0: Ahoj Honzo.
1: Bylo by možno odpovědět na otázku, je tam Kai Hansen, zpívá tam a hraje tam na kytaru.
0: Jako host, viď, že jako, jo?
1: Ano, přesně.
0: Je
1: tak,
0: to tak,
1: přesně.
0: Ano, bylo těžký, viď?
1: No, to bylo teda, kdo tak zná to, tady tu diskografii, tak to,
0: jasně,
1: tak to ví, no.
0: Kdo má tuhle muziku rád, tak pro toho to byla brnkačka a ty se o tom můžeš dozvědět ještě víc z toho Sparku, který si teď vyhrál. Tak.
1: To je výborný, to je skvělý, já moc děkuji, mám takovou radost.
0: Věděli, po ránu si nečekal takový štěstí, viď?
1: Já jsem normálně vstal, zapnu rádio a hned slyším tebe, jak dává tu otázku na tady tohle, tak hned jsem za telefon hned, a ještě jsem se nezbudil.
0: Hned jsi slyšel mě, jak jsem chytrý, jak rádio, viď? Tak je to.
1: Ne, to ne.
0: Dobrý, hele, nepokládej mi to, napíšu si na tebe adresu, jo?
1: Jo, dobré, super, děkuju, měj se, ahoj.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
2: No, na teplé letní večery mám tu jeden takový ploužáček, třeba i pro tuhle příležitost, ale takový pěkně akusticky zahraný na jinak tedy plně elektrifikovaném koncertě, který vyšel, tedy jeho záznam na tedy albu United Live in Madrid v roce 2019. Je to tedy už v té sjednocené sestavě se třemi zpěváky, ovšem v téhle písni jménem Forever and One, kde zpívají pouze dva z nich, a to tedy Michael Kiske a Andy Deris. Já nechám chlapce, ať si to také sami uvedou pěkně, a myslím, že už není co dodat a jenom si tuhle krásnou píseň společně na rádiu Beat vychutnáme.
3: Are you ready for a slow song?

0: Radio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Guláš začneme jedním parádním tipem. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v Íčku ve Vrchlabí. Skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Ochranou může být třeba repelent. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. Schud

0: start yelling and screaming and telling him why.
1: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
2: 9 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já samozřejmě čtu poctivě všechnu tu poštu, ty vaše mailíky, zprávy z apky i SMSky. A tady se třeba píše: ahoj Jiříku, nečekal jsem, zdali se dovolám. Mimo jiné odpovědi na otázky jsou Brnkačka a ten speciál z

park jsem si koupil. Je to bomba, prostě chrám. Děkujeme s manželkou Alenkou za krásný víkend s rádiem Beat. Všechny zdraví Míra Střebíče, no tak to nás těší, Míro i Alenko. No ale jinak soutěžit klidně můžeš, protože jsi určitě ten park koupil jenom jeden a oni vyšly dvě verze. Na jedné je obálka tedy z Halloween v době, kdy vyšlo to slavné album Keeper of the Seven Keys, no a na tom druhém je současná sestava kapely a liší se také plakáty, které jsou uvnitř, v každém tom vydání jsou jiné, takže když si řekneš, pošleme ti to druhý, než máš doma. No a my si teď dáme zase samozřejmě Halloween a vybral jsem něco z toho pětipísňového EPčka, které předcházelo v roce 85 ještě té první desce, bylo nahráno v Berlíně. Skladba se tedy jmenuje Victim of Fate, no ale já bych zase rád nějaký ten spark vám tedy rozdal a napadla mě taková otázka. Svátek všech svatých, podle kterého se kapela jmenuje, tedy tak ten se píše Halloweens, a kdežto název kapely, tak ten se píše Halloweens, E po H na začátku. Proč tomu tak je, třeba to ani nemusíte vědět, jen se nad tím zamyslete a zavolejte mi to na číslo 210 32 33 34, proč se název kapely takhle odlišuje od názvu toho svátku. Tak.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Ahoj Jirka, já zkouším na tu otázku.
0: Ano, tak povídej, jak bys to viděl.
1: Já bych to viděl, že hello, s Ačkem to je anglicky, ne? Tady to jsou německy.
0: Tak to není, hele, ten důvod je trošku jiný, nevěděl bys?
1: To mi napadá.
0: Tak se ještě zamysleš, tak zavolej znovu, jo? Ahoj zatím.
1: Ahoj.
0: Rádio.
2: Ahoj, tady Sabina.
0: Ahoj Sabino, tak jak bys to viděla?
2: Já bych to viděla tak, že je to hell jako peklo.
0: Že je to jako slovní hříčka, viď?
2: Ano.
0: Ano, a dali tam na začátku to hell, aby se to hodilo k té metalové muzice, že jo?
2: Ano.
0: Myslela jsi to tak, že jo, určitě?
2: Jo, myslela, no, ano.
0: Ano, vznikl název jako slovní hříčka spojením dvou slov anglického výrazu pro svátek Halloween a slova hell, což znamená peklo, a ty máš tady časopis, máš radost?
2: Mám velkou radost, děkuju.
0: Jo, a kam poputuje, do kterých části té naší vlasti?
2: Do Tachova.
0: Do Tachova, no jo, tam Bor u Tachova je taky, že jo, byli kasárna.
2: Ano, taky, jo.
0: Tak jo, hele, tak mi to nepokládej, blahopřeju a napíšu si na tebe adresu, jo?
2: Tak jo, děkuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: No a já tu mám zase, ať tu diskografii Halloween projedeme celou sem a zase zpátky. Je to úplně poslední, teprve loňské album, které dostalo název tedy Giants and Monsters, obzi a monstra. No a z něj vybírám tu úplně poslední skladbu, která se jmenuje Majestic. Má celých 8 minut a 8 vteřin, což nám ale dneska v neděli vůbec nevadí. A jejím autorem je Kai Hansen, takže je tam ten halloweenský rukopis úplně jasně znatelný. No a my si teď společně takhle v neděli dopoledne užijeme a poslechneme.
2: When I made first contact, I thought it was an illusion.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: No, já už tu mám album The Time of the Oath, čili Čas přísahy, tedy sedmou studiovku Halloween. Tahle deska byla nahrána v roce 1995 v Hamburku a v následujícím roce vyšla tedy po celém světě, v Evropě, v Japonsku i ve Spojených státech, také v Spojeném království. No a je tedy věnováno podle slov členů kapely, což se dočtete třeba i v tom Sparku, který tu můžete vyhrát nebo si ho můžete koupit, že je věnováno bývalému bubeníkovi kapely Ingu Schlichtenbergovi, který rok před jeho vydáním bohužel tedy sám dobrovolně odešel z tohoto světa. No a jedná se o album koncepční nebo konceptuální, chcete-li, a podle slov zpěváka, tedy tehdejšího i současného Andyho Derise, je založená tahle deska na Nostradamových proroctvích pro roky 1994 až 2000, přičemž vykladači toho proroctví tvrdí, že předpovídají třetí světovou válku a poté tisíciletí míru, pokud lidé učiní správná rozhodnutí. Tohle album je tedy o těchto rozhodnutích lidstva, no a začíná právě takhle skladbou jménem Reborn.

0: Halloween na Radio Beat.
1: No, jak tu tak pročítám ty vaše vzkazy a postřehy, napadlo mě, že byste mi třeba mohli napsat i, jaké bylo vaše první setkání vůbec s muzikou Halloween, ať už tedy z pásku, nebo z desky, anebo naživo. Co se týče těch živých koncertů, tak já jsem je prvně měl možnost vidět 19. srpna roku 1987 na budapešském KISS stadionu, nebo KISS stadionu, pokud jste na něm byli, nebo jste viděli nějaký záznam, tak víte, že to byl, nebo asi tedy je, i hokejový stadion, ovšem odkrytý, bez střechy, takový docela malý stadionek, viděl jsem tam předtím třeba i KISS. No a jak jsme byli zhýčkaní z koncertu Iron Maiden nebo Scorpions, mysleli jsme, že všechno musí vypadat přesně takhle dokonale, no a ti Halloween tehdy, vím, že bylo úplně narváno, vyprodáno, bylo to vlastně turné Seven Keys Tour, hráli tam tedy začínali tak jako ta jednička Keeperu, jednu ukázku tam měli z té dvojky, tři skladby z alba Walls of Jericho, no zkrátka 12 písní celkem tam zaznělo. Já jsem si dohledal ten playlist, ne, že bych si to takhle úplně pamatoval, ale pamatuju, jak začalo to intro mohutný, jak jsme všichni byli úplně nadšený a pak nějakým proval zvuk, nebyl slyšet zpěv, i ten Kiske z toho byl nějaký špatný, takže jsme byli, než se to vyštylovalo, takový trošku jako rozčarovaný, nicméně takhle zpětně jsem rád, že jsem je viděl v téhle plné síle ještě jako mladé, no a my si dáme právě něco z toho Keeperu z té dvojky, teď takhle před 11.

0: Rádio Beat.
1: Symbolik Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolik Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolik.cz.
2: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
3: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Není to kohout?
6: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
8: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
7: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Je doba dovolených a také letních táborů a první kontroly už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují na táborech hlavně kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Například na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může prý očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezměnilo na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací

0: pápecka.
1: Radio B. Classic Rock.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že je neděle 12. července roku 2026 a svátek, že má Bořek. No a že věnujeme celé tyto dva dny kapele Halloween, a to proto, že teď ve čtvrtek tady už u nás zase zahraje v plné palbě na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích, takže je se na co těšit pro ty, kdo se tam chystá. No a také tady soutěžíme o speciální edici vydání časopisu Spark, a je to dokonce, jsou to dvě verze toho časopisu, já ho tady mám, poslechněte si, jak šustí, no i voní pěkně, ale to asi teda u vás doma necítíte, nicméně projíždíme si tady krásně diskografii téhle německé kapely, od začátku do konce, zase zpátky křížem, krážem, cik-cak, a mně se zdá, že já jsem vám ještě nic nepouštěl z alba Seven Sinners, ano, to je 13. album.

album z roku 2010. To vyšlo tedy ještě těsně před tím, než došlo k tomu sjednocení, kdy tedy začali v kapele zpívat tři zpěváci. Tady byl ještě tím hlavním Andy Deris, který tam samozřejmě zůstal, a i on je autorem, se mi zdá, téhle, nebo ne, se mi zdá, je zkrátka autorem té úplně úvodní skladby tohoto koncepčního alba, a tu si teď na úvod hodiny dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu Beat.
2: No a já to mám v případě Halloween album, které v roce 1999 dostalo název Metal Jukebox. No a už podle toho názvu je zřejmé, že obsahuje tedy samé cover verze, skladby od jiných autorů, jiných kapel a interpretů, a najdeme tu tak právě Halloween nebo kapelou Halloween nahrané písně původně tedy od Scorpions, Jethro Tull, Abbey, Faith No More, Beatles, Focus, Cream a nebo to bude tahle následující a já vám schválně neřeknu ani, jak se jmenuje, jestli schválně poznáte, od koho je tahle píseň původně, a když jo, tak volejte na číslo 210 32 33 34 a já vám za to dám další výtisk speciálního Sparku.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Tady je Petr z Letovic.
0: Ahoj, Petře.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak od koho je to původně, tahle píseň?
1: Já myslím, že to je David Bowie.
0: No, ono to dokonce, já jsem si nechal sluchátka, to začalo úplně stejně, jo. Že to ani nebylo poznat, že je to, cover, až když začal zpívat. No, tak jasně, je to David Bowie, můžeme doplnit.
1: To mohl,
0: Space Oddity, skladba, ano, máš
1: no,
0: tu.
1: No.
0: Máš tu časopis.
1: No.
0: A já myslím, že i ty Halloween to nahráli docela dobře, já to mám rád.
1: Je to skoro, to nerozeznání, bych řekl, já to poslouchám jedným uchem a mluvím s tebou, takže.
0: No tak to, tak já, ať si můžeš poslechnout zbytek, tak já si jenom napíšu na tebe kontakt a nebudu tě už zdržovat,
1: jo?
0: Tak jo, blahopřeju a nepokládej, jo?

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: No a já tu mám další píseň našeho víkendu a ta zazní možná pro někoho překvapivě v podání kapely jménem Pink Cream 69. Ano, tahle parta existuje dodnes a můžeme ji vídat i na našich pódiích, především těch festivalových, nicméně mně se nejvíc líbila ještě v těch svých počátcích, kdy jsme je hned z kraje 90. let mohli vidět i v Praze, co by před kapelu švédských Europe, tady ve Sportovce v Holešovicích a u mikrofonu tam tehdy stál ještě mladý a štíhlý Andy Deris, který byl pak, jak se říká, přetažen, čili dostal lano od mnohem populárnějších Halloween a jsme doma. Zde je jak známo dodnes a já bych všem milovníkům takového toho melodického, skvěle zahraného a zaspívaného moderního hard rocku s přesahy do muziky metalové doporučil především druhé studiové album Pink Cream 69, album One Size Fits All z roku 1991, no a právě z něj si dáme mou oblíbenou skladbu Talk to the Moon.

0: Že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: No a my tu máme, a tedy v mém případě poprvé, myslím, že Dan už z téhle desky něco pouštěl, ale já tu mám poprvý album The Dark Ride, které je tedy už podle názvu takové trošku temnější a je to také labutí píseň tedy té sestavy, ve které působil kytarista Roland Grapov a Uli Kuš, než byli pak odejti, nebo zkrátka se rozešli, a ne úplně v dobrém s kapelou, a založili si skupinu jménem Masterplan, tu jsme si už také tady včera pouštěli, a zrovna tady bych viděl to pojítko, že album Dark Ride je dost podobné té muzi jako hudebně tomu materiálu, který pak vznikal z Masterplan, je to tedy i tím autorským přínosem Rolanda Grapova a Uliho Kuše. Nicméně my si dáme skladbu I Could Fly z autorské dílny zpěváka Andyho Derise. To je, myslím, takový i dodnes velký hit téhle kapely a nezbývá, než vám tuhle docela, myslím, pozoruhodnou, i když netypickou desku, která mimochodem byla nahrána v Tenerife ve studiu Andyho Derise a produkoval ji skvělý Roy Z. To je mimochodem velká persona v metalové a v rockové muzice, tak nezbývá mi, než vám tuhle desku doporučit.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Pěchotní srub na trati ve Starém Bohumíně na Karvinsku se znovu otevírá veřejnosti. Předloni v září ho poničila povodeň a hladina vody v něm sahala jen několik centimetrů pod strop. Po 20 měsících oprav bude turisty vyhledávaný bunkr MOS 5 opět přístupný návštěvníkům. Víc nám prozradí mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Tečku za téměř dvouletou obnovou, které členové klubu vojenské historie věnovali tisíce hodin volného času, udělala instalace exponátů. Jsou mezi nimi i novinky, přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
1: Muzeum bude otevřeno každý víkend a o svátcích až do konce září, vždy od 14 do 18 hodin. Památka z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. Přezdívá se jí pětka a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství. Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala jen 14 dnů a spotřebovalo se na ní 4314 metrů krychlových betonu. Zájemci o komentovanou prohlídku najdou bunkr v těsné blízkosti dálnice D1. Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu šok. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na zbytek léta. Aby zachránili sezonu, jsou nuceni jít s cenami prudce dolů a ubytování tak nabízejí výrazně levněji. Týká se to hlavně tamních rodinných podniků. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Radio Beat. 13 minut po 12. hodině je tu stále spolu s vámi na Radio Beat Jirka Rogl. No a ta kapela, které tu tedy věnujeme celé dva dny, tedy němečtí Halloween, tak ta už za 4 dny, teď ve čtvrtek 16. července, zahraje opět u nás a nebude to koncert jen tak ledajaký, přijedou v rámci již tedy od loňska, nebo možná, že už od předloňska trvajícího turné ke 40 letům vzniku kapely a já jsem koukal, jak vypadal zrovna předevčírem 10. playlist toho jejich koncertu v Řecku, čítal neuvěřitelných 22 kousků, no zastoupena to byla všechna alba, máte se, kdo tam tedy razíte na ten koncert, na co rozhodně těšit, no a celý ten základní set před přídavkem, který pak čítá 4 písně a jednu zase dlouhou, uzavírá skladba Halloween, tedy ta dlouhá, ta, která má přes 13 minut, kterou najdete původně na albu Keeper of the Seven Keys Part 1 z roku 87. No a my, protože máme neděli, spoustu času a navíc by tahle skladba neměla v tom našem profilu chybět, tak my si ji klidně teď dáme za malou chvilku, ale pozor, možná jste si všimli, že jsem asi tedy schválně neřekl, kdeže to ti Halloween teď ve čtvrtek zahrají, ve kterém městě, na jaké akci, na jakém festivalu, tak kdo by to náhodou tedy věděl, tak mi to klidně volejte na číslo 210 32 33 34 a já vám za to dám další výtisk toho speciálního Sparku věnovaného právě téhle německé legendě.

0: Rádio Beat.
1: Nazdar Jirko, zdraví tě Franta z Višňové od Noma.
0: Ahoj Franto, tak ty určitě znáš odpověď, viď, když voláš.
1: Ano, je to Masters of Rock Vizovice.
0: Ano, byl jsi tam někde už?
1: Nebyl, bohužel, práce nedovoluje.
0: Jasně, a co děláš za práci?
1: A agronom. A máme žně, takže no, bohužel.
0: Tak
1: no,
0: to je jasné. Ale
1: můžu jenom slintat na dálku.
0: No, ale tak hele, zas děláš, myslím, že bohulibou činnost, kterou všichni potřebujeme, takže máš velkou pochvalu tady od nás z rádia a nejen tu, ale máš tady i ten časopis, máš k tomu to
1: Děkuji
0: číst.
1: Moc.
0: Tak to, taky děkujeme. Nepokládat, píšu si
1: zdravím,
0: na tady adresu.
1: Ještě můžu pozdravit všechny kolegy a kluky na kombajnech, kteří poslouchají.
0: Klidně vyjmenuj, hele, máme čas.
1: Ježíš, to je, těch je tolik, oni ví z Višňové a okolí. Všechny zdravím a díky za práci, co odvádíte, kluci.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Radio Beat.
1: A já vás zase pozvu na ten náš web radiobeat.cz, kde hned jako ten první článek úplně na té úvodní stránce je ten s nadpisem Vyhrajte na Beatu Spark speciál Halloween. Ano, celý víkend tu na Beatu se věnujeme kapele Halloween, přehráváme si ty nejslavnější písně, soulovky, specialitky, raritky, no a také soutěžíme právě o tohle speciální číslo magazínu Spark. Mám jich tu ještě pěknou hromádku s Danem takhle do večera. Jinak tedy tenhle Spark má dvě sběratelské obálky, dvě verze, 4 luxusní A2-kové megapoustry, čili plakáty, 2 jiné jsou v jednom, 2 jiné v tom druhém, 7 exkluzivních nových rozhovorů se všemi současnými členy kapely. Tu najdete, koukal jsem je to, já jsem to říkal včera malejma písmenkama, zase jsem si nevzal brejle, takže si to teď tady nepřečtu, když tak si to půjčím domů. 17 recenzí studiových alb, ano, právě těch, tolik těch studiovek vzniklo za dobu existence kapely, a to jsou tedy jenom ty regulární řadová alba, nepočítám různé ty výběrovky, živáky a tak dále. 77 exkluzivních a raritních fotek, takže další zajímavost, a ty fotky jsou tu pěkný některý, a celkem je to 116 plně nabitých stran, takže pokud nebudete mít to štěstí a nevyhrajete, tak asi není zase takový problém. Se vás to úplně nezrujnuje si ten Spark koupit třeba v trafice nebo si ho objednat. No a v každém případě my si dáme další muziku téhle kapely, ať máme zase ten playlist takový pestrý, hezky, a zahrajeme si ze všech alb, tak tu mám to z roku 2007 a vybírám skladbu As Long As I Fall.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
2: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
3: No a to už mám zase titul Giants and Monsters, kdy se nám tu jedná o druhé studiové album té sestavy současné, tedy která vystupuje pod názvem Pumpkins United, nebo pod takovým doplňkovým názvem, tedy se třemi zpěváky zároveň. Je tam Michael Kiske, Andy Deris a Kai Hansen. První takovou nahrávkou bylo album Halloween z roku 2021 a tohle, tedy to jménem Giants and Monsters, to vzniklo u příležitosti toho 40. výročí kapely. Ano, Halloween vznikly v roce 1984 a dodnes tedy i na turné kapela slaví, proto i my si tady s tím Sparkem, který rozdáváme, připomínáme právě 40. výročí kapely, abych to uvedl na pravou míru. Tahle deska tedy se vyznačuje tím, že kapela se rozhodla pro kratší a přímočařejší formát a jenom 10 skladeb a přibližně 50 minut hudby je oproti některým starším deskám poměrně úsporné, což podle fanoušků přispívá k takové větší soudržnosti toho alba. Výrazně větší prostor tady dostal taky Kai Hansen. Fanoušci si všimli, že jeho charakteristický hlas je na této desce slyšet častěji než na předchozím albu z roku 2021. Nicméně my si dáme skladbu, kterou jsem vybral, která se mi líbí na téhle desce a její název zní Into the Sun.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu Beat.
1: No a my takhle před 13. hodinou stihneme ještě jeden pěkný živáček, a to přímo tedy ukázku z toho docela prvního živého alba Halloween, které zaznamenalo tedy jeden z koncertů toho turné k albu Keeper of the Seven Keys 2, k té dvojce. To turné probíhalo v roce 1988, album pak vyšlo v roce 89. Nahráno bylo tedy ve Spojeném království, konkrétně ve Skotsku, v Edinburghu, a je zajímavé, že tedy na něj se dostalo, na tohle album, pouhých 7 písní, má 49 minut a 44 vteřiny, takové hitové, Dr. Steen, Future World, I Run Out, How Many Tears. No, já jsem tedy vybral píseň We Got The Right, tu jsme v té studiové podobě zatím tedy nehráli, myslím, že ani Daný nemá připravenou na odpoledne, a je zajímavé, že tehdy fanoušky ani kritikou nebyl tenhle živák moc dobře přijat, protože je takový trošku vlažný, a i jsem slyšel, že ty písně jako by tam hrály pomaleji než na těch studiových nahrávkách, většinou to bývá naopak, ale já ho mám docela rád, má takový jako příjemný zvuk a je z toho cítit ta atmosféra, jaká tam v tom sále asi tehdy byla.

0: Rádio B. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme jedním parádním tipem. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v Íčku ve Vrchlabí. Skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Ochranou může být třeba repelent. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. S chutným plodem totiž můžete snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale pravděpodobně byl prokázán i u dalších savců. Tolik víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.
0: Classic rock.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tady tak koukám na ten rozpis festivalu Masters of Rock, který nás, vás tedy čeká již teď za pár dní. Koukám, jaký jsou headlineři, nebo ty hlavní kapely jednotlivých dní, tak v pátek jsou to In Flames, v sobotu Arch Enemy a v neděli to pak pěkně uzavře Marilyn Manson. Vím, že spousta fanoušků tam jede právě jenom na ten nedělní den, no a nás zajímá ten čtvrtek a já tady koukám, že od 19 hodin zahrají Kiss and Dynamite, pak ve 20.30 na pódium na to Ronnie James Dio stage nastoupí kapela se skupením jménem Dirk Schneider a potom od 22.15 budou celé dvě hodiny hrát právě Halloween. A mě teď napadlo, že bych se vás mohl zeptat, čím vlastně tenhle večer, ten čtvrteční, bude takový výjimečný, sjednocující. Poslechněte si ty názvy nebo ty kapely. Kissin' Dynamite, Dirk Schneider, Halloween. Či co mají tyhle tři kapely společného? Pokud vás něco napadne, tak se nebojte a zavolejte mi na číslo 210 32 33 34 a já vám dám další Spark, tedy speciální edici Halloween. Tak.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, Petře.
0: Ahoj Petře. Tak jak bys to viděl, no?
1: Já bude to Čecho-Němci.
0: Ano, Helmuti, německý kapelici za sebou, takže by to mohl být takový německý večer, viď?
1: Určitě.
0: Přímo. Já jsem si to teď tak vymyslel jako další
1: krásně
0: otázku. Jasně, krásně, viď? Já jsem prostě dobrý, no. To se s tím už nedá nic dělat. A řekni, kam ten Spark, který si teď vyhrál, poputuje.
1: Do Velkých Popovic.
0: No je. To mi něco říká, člověče, co to tam vyrábíte v tomhle, co to je, město nebo vesnice, město asi,
1: ne? Je to obec a
0: obec.
1: Pivo.
0: No, já vím, já jsem tam, člověče, v tom pivovaru, ale někdy asi před 40 lety chvíli dělal dokonce, ale tu si to moc nepamatuju. To už se dá pochopit, že jo, samozřejmě. Tak jo, hele, tak já už tě nebudu trápit, díky, že jsi zavolal, máš tady
1: já
0: Spark a nepokládat, jo?
1: Díky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: večera Halloween na Radio B.
1: No a když už tu hrajeme i různé ty vedlejší nebo projekty nebo bokovky jednotlivých členů Halloween, rád bych tedy vzpomněl, nebo ne vzpomněl, on stále žije, ale zmínil bubeníka Uliho Kuše, ano, ten byl členem Halloween od roku 1994 až do roku 2000, hned několik alb nahrál, ale již předtím tedy spolupracoval s Kai Hansenem, byl bubeníkem jeho Gamma Ray, s ním natočil 3 alba, ale metalový fanoušci už ho znali z Holy Moses, se kterým hrál v letech 80. Poté, co spolu s Rolandem Grappovem tedy odešli se vstupem do nového milénia z Halloween, nebo zkrátka se s nimi rozbratřili, založili Masterplan, taktéž úspěšnou kapelu, a Ulik už s ní natočil 2 studiová alba, také 2 EPčka, no aby si založil následně kapelu jménem Beautiful Synth, a bohužel tedy má za sebou, nebo zanechala po sobě pouze jedno jediné LPčko nebo CDčko. Na něm zpívá tedy podle mě docela dobrá Magali Luiten, belgická zpěvačka. Narodila se v Bruselu, nicméně z toho alba bychom si něco mohli dát a možná vás taktéž zaujme jako mě. Já musím říct, že s Ulikušem jsem jednou absolvoval takový docela dlouhý rozhovor. Seděli jsme v Turbasu a byl to nesmírně zábavný a sympatický chlapík, takže mám takový pěkný zážitek z té doby. No a tady jsou právě Beautiful Sin a skladba I'm Real.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: In the Middle of the Heartbeat, to je další píseň našeho víkendu, pochází z alba Master of the Ring a je až překvapivé, jak jej tehdy v roce 1994 fanoušci přijali dobře. Ano, velké očekávání se tu konalo, a to protože kapela se musela vypořádat se změnou na postu u mikrofonu, no a protože o dosti méně slavným Pink Ring 69 přetáhli zpěváka, jimž byl tedy Andy Deris, vyhráli ten měř v loterii, ano, a vemte si, že v 90. letech v té době se konal takový trošku ústup toho tradičního heavy metalu z výsluní, tak i přesto to tedy němečtí Halloween ustáli a vzniklo, myslím, docela dobré album a i tahle skladba se, myslím, docela vydařila. Co myslíte?

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
1: No a i když náš tematický víkend halloweenský přímo letní ještě ani zdaleka nekončí, Dan už se tady na vás chystá, má tu připravených ještě pěkných pár z parku speciál těch halloweenských, tak já už se s vámi rozloučím, předávám Máňu Danovi, no a na rozloučenou jsem si připravil takovou pěkně crazy verzi toho doktora Steena, tak jak jaký natočili Halloween v roce 2009 na takové to svoje oslavy album ke čtvrtstoletí od vzniku kapely, tak tu si ještě s vámi tady poslechnu a pak vyrazím někam vstříc novým zážitkům. Takže býťáci, naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl. Budu se na vás těšit zase příště a tady je slíbená muzika.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák tip na výlet.
2: Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, mohou opět navštěvovat turisté. Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken a dveří a obec Velemín, které památka patří, jej otevřela pro veřejnost. Zděná stavba Gloriet oproti altánu má bohatou sochařskou výzdobu.
1: Pražské O2 Univerzum na podzim rozezní filmové melodie, které formovaly světovou kinematografii. Originální koncert složí hold legendárnímu skladateli Ennio Morriconemu, přičemž taktovky se ujme jeho syn Andrea. Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu letošního roku. Výjimečný večer spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je ale přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského maestra stáli a tvořili po desítky let. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: trochu hard and heavy weekend. Halloween. Na rádiu Beat.
1: 14.10 posloucháte Beat a od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Pokračujeme v profilu, monoprofilu by se dalo říct, kapely Halloween. Stejně jako dnes dopoledne, tak i včera celý den si hrajeme výhradně, tedy v těch určených časech, fantastický pecky kapely Halloween. No a každou hodinu taky soutěžíme o speciální číslo časopisu Spark, který je věnováno právě týhletý kapele. Tak, no a teď začneme skvostně, musím říct, písní, která pochází ze slavného alba, o kterém jsme s Jirkou už v podstatě celý víkend taky se často zmiňovali. Album Keeper of the Seven Keys Part 2. Jaká je struktura tohoto alba? Budu citovat. Album začíná instrumentální a rychlou předehrou, na kterou navazuje skladba Eagle Fly Free, typická power metalová skladba s melodickými vokály a hymnickým textem, který se stal jakýmsi typickým znakem tohoto alba. You Always Walk Alone je skladba, kterou napsal Michal Kiske, tu jsem hrál myslím včera, tehdy nový člen kapely. Rise and Fall je více klasik metalová, nebo klasik metalově znějící skladba, hraná krkolomnou rychlostí, to je zajímavě řečeno. Následně první single Dr. Steen, před chvíli jste slyšeli takovou auto cover verzi, který obsahuje dlouhé a temné kytarové solo, hrané oproti jiným solům na albu s bluesovým nádechem. Balada We Got The Right je na albu zahrnuta jako zvýraznění demonstrující různorodé skládání písní v kapele. Ano, to právě.

Bylo i předností těchto alb, protože nebylo takový, jak to říct, monotónní. Tak, ale cituju dál. Následuje skladba, a to nás zajímá, Save Us, která má od ostatních velmi odlišný text. Tak, tady máte Save Us, Halloween's alba Keeper of the Seven Keys Part 2. Roger. Bravery check.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu Beat.
1: Seven Sinners, tedy sedm hříšníků, to je 13. album kapely Halloween, který vyšlo v roce 2010. Co je na něm mimo jiný zajímavý, že poprvé od alba The Dark Ride z roku 2000 je každá pecka na albu solovou skladbou. To znamená, každý člen napsal hudbu i text ke své písni bez dalších příspěvků od kteréhokoliv jiného člena. První videoklip z tohoto alba se jmenuje Are You Metal? Za chvíli vám tu písničku pustím. Ten byl vydán 31. října 2010. Are You Metal? Halloween.

0: hra Halloween na Radio Beat.
1: No tak to byl osvěžující rock'n'rollek kapely Status Quo, Rockin' All Over the World. No a teď je čas, si myslím, zase na soutěžičku. Jednoduchá otázka, jasná odpověď a ten, kdo správně odpoví, tak získá speciální číslo časopisu Spark, který je celý věnovaný kapele Halloween. Je to jasný? Tak, prosím vás, neposílejte mi SMSky na číslo 210 32 33 34, protože nemají šanci se zobrazit, takže na tohle číslo pouze volejte na SMSky, máme SMS bránu, ano? Tak, teď číslo 210 32 33 34, už mě někdo volá. Halo, kdo je tam?
2: Ahoj.
1: Nazdar, kdo je tam?
2: Pepík.
1: Nazdar Pepíku. Tak, kapela Halloween měla, nebo vlastně i ve současnosti má zase po letech tři zpěváky. Řekni mi jejich jména, prosím, jo? Tak, povídej.
2: Tak, ano.
1: No, Pepíku, tak víš to, nebo nevíš?
2: Ano, vím.
1: No, no tak povídej.
2: Michal Kiske.
1: Ano.
2: Tain Hansen.
1: Ano.
2: Andy Deris,
1: jasně, dobrý, díky. Zůstaňme na telefonu, ať se domluvíme, jo? Časopis je tvůj.
2: Děkuju.
1: Tedy časopis Park. Výborně, vydrž mi, nezavěšuj. Tak, a my si pustíme od Halloween Reptile, tedy vracíme se do roku 1985.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: No a já tady mám takovou hezkou vzpomínku od Vládíka. Zdravím do studia, včera jsem byl mezi šťastnými a vyhrál jsem speciál z parku a tak jsem si vzpomněl na svoje mladý časy, na dobu, kdy jsem jezdil na burzu desek do Prahy. Bylo to v roce 1988, ještě v době totality. Burza se konala někde vedle dnešní ČNB, České národní banky tedy, v takové chodbě nebo sálku. Měl jsem Halloweeny moc rád, no a tenkrát jsem si tam dokonce koupil překlady textů. Keeper One nebo možná Keeper Two. Prodávali to tam asi za 10 korun, bylo to napsané na stroji na průklepáku. Byl jsem za to rád, zajímalo mě, o čem to zpívají ty mý milovaný Halloween. Byla to zvláštní doba. Možná, že kdybych hodně hledal, tak bych ten papír ještě někde našel. No to bylo dobrý náhodou, zajímavý. Dneska už asi spousta lidí netuší, o čem to vlastně píšu. Nebo o čem byly texty, no a ne, o čem to asi píšu. Tak, ano, já už vím, na co naráží Vládík. Na tu burzu a na ty časy, kdy člověk musel sehnat desky vlastně ilegálně. Ještě pozdrav od Vládíka, vždycky Halloween. S pozdravem Vládík z Loun. Vládíku, díky za tuhletu vzpomínku, která se bezprostředně týká právě kapely Halloween. Fajn. No a my si pustíme další skladbu, která je tak trošku zvláštní, protože tato skladba je, no, neřeknu netypická pro Halloweeny, ale tak trochu je jiná. Jak bych ji charakterizoval? No, přátelé, je to takovej temnej oplodňovák, který mu ale samozřejmě nechybí takový ten rockovej ejakulační moment. Asi takhle bych to charakterizoval. Halloween Time, rok 1998, pokud se nemýlím, a je to album Burden Raw.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Je doba dovolených a také letních táborů a první kontroly už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují na táborech hlavně kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Například na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může prý očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezměnilo na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, prostě neprošel. A kvalitu vody pro nás sleduje kolega Savana.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Víkendový guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
1: 15.08 posloucháte Beat, Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu a pojďme do další pecky. Do písně, která se jmenuje Heaven Tolls No Lies, nebe nelže, pochází z roku 2007 z alba Gamblin' with the Devil. Je to 12. album kapely Halloween, vyšlo přesně v Japonsku 24. října 2007, v Evropě pak 26. října téhož roku, to je jasný. Basák Markus Groskopf, když se ho zeptali na to album, tak říká něco v tom smyslu, že nejdřív to album začali tvořit bez jakýhokoliv konceptu, ale pak našli jakousi myšlenkovou linku, kterou nekonkretizoval teda, ale řekl, že ta práce byla úžasná, ale že to předtím chtělo otevřít hlavu, jak on sám říká, vypráznit jí, zase jí zavřít a začít přemýšlet úplně s čistou hlavou do nového materiálu. Jo? Takže na nic to album nenavazuje, jak říká Groskopf, tak zkrátka chlapci si odpočinuli, jak bych to tak nějak přeložil od té vlastní muziky, začali tvořit s čistou hlavou nové věci. No, jak se jim to povedlo, to už posoudíte vy sami. V každém případě kapela byla s touhletou deskou, s tímhle albem z roku 2007 velmi spokojená. Gambling with the Devil, tak se jmenuje ta deska, jak už jsem říkal. A teď už skladba Heaven Tolls No Lies.

0: trochu Hard and Heavy Weekend. Halloween na rádiu Beat.
1: All you need is love, tvrdí Beatles, nebo tvrdili před chvílí. Vše, co potřebuješ, je láska. No, tak svým způsobem to asi pravda je, no, do jistý míry. Tak ale na to si udělá už každý svůj názor. Ale jo, je to pravda, co si budeme povídat. Tak, 210, 32, 33, 34. Vše, co teď potřebujete, je správná odpověď, protože se budu ptát a soutěžíme zase o speciální číslo z párku věnovaný kapele Halloween. Tak, můžete rovnou drnčet. Já myslím, že otázka není zas tak těžká. Halo, kdo je tam? Halo, slyšíme se? Halo? Nebo neslyšíme? No, Martine, tak prosím vás, když tady na tebe takhle už ječím, tak vem to sluchátko aspoň. Dobrý. Tak,
2: dobrý.
1: Povídej, jo, je to dobrý. Hele, já ti řeknu jméno, jméno zní Roland Grapov. Ano? Člen kapely Halloween, bývalý tedy. Na jaký nástroj hrál Roland?
2: Na kytaru?
1: Ano, na kytaru. V podstatě nahradil Kaje, když z kapely, tedy Kaje Hansena, když odešel po albu Keeper of the Seven Keys Part 2, tak přišel právě Roland Grapov. Dobrý, tak číslo je tvoje. Skvělý.
2: Super.
1: Vydrž mi na drátě, ať se domluvíme, jo? Díky.
2: Jo, děkuju.
1: Čau, ahoj. Čau, ahoj. No a když už jsme mluvili o Rolandu Grapovovi, tak si od něj pustíme píseň The Four Seasons of Life. To je z jeho solového projektu z roku 1997.

0: slaví na podzim? Ale kdeže?
1: Halloween na rádiu.
2: No a teď zase jedno zajímavý album, na výsost zajímavý. Halloween je 16. studiový album, a je musím upřesnit, kapely, vyšlo 18. června 2021. No a čím je zajímavý? Album je totiž prvním vydaným v sestavě Pumpkins United, která znamenala návrat původního člena Kaje Hansena na kytaru a zpěv a Michaela Kiskeho, zpěváka samozřejmě, v roce 2016. A to vedle pěti členní sestavy aktivní už od roku 2005. Tak se nám to v té kapele v tom roce 2021 poněkud zahustilo, že ano. Halloween je první album s Hansenem od alba Keeper of the Seven Keys Part 2 z roku 1988 a první s Kiskem od alba Chameleon z roku 1993. Tak, teď to máme všechno kompletní a my si pustíme skladbu, která se jmenuje Jsme skuteční, tedy We Are Real, která ovšem vyšla jako bonus. Ano, není v té základní řadě repertoárový, ale jako bonus. Ten bonus byl čtyřpísňovej, abych taky tohle ještě upřesnil. Jdem na to.

0: Studiu Beat.
1: Ano, je to pravda, od rána až do večera tento víkend Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 1, už jsme mnohokrát o téhle desce mluvili. Mimochodem, pokud se chcete dovědět o jednotlivých albech kapely Halloween víc a taky trošku s jiným pohledem, tak určitě speciální číslo časopisu Spark, který je věnováno kapele Halloween. Přátelé, to je ano ten časopis a to číslo, o který soutěžíme každou hodinu celý tenhle víkend na rádiu Beat. No a tady najdete právě kompletní diskografii kapely Halloween ke každému albu, komentář taky najdete v tomhle časopise, následně i sestavy jednotlivých období historie kapely Halloween. A krom toho mnohem a mnohem víc, plakáty, profily, rozhovory a tak dále. Všechno je to o kapele Halloween. Tak, zpátky tedy k tomuto slavnému albu Keeper of the Seven Keys Part 1. Jak už jsem řekl, studiové album velice úspěšný. V podstatě dá se říct, že i s dvojkou jsou to dvě nejúspěšnější alba diskografii Halloween, vydáno v roce 1987. No, na základním seznamu skladeb je jich 8, ano, a ještě je rozšířená verze o 4 písně. Starlight, to je remixovaná verze, potom Little Time, alternativní verze od původního originálu, a Halloween, což je kompletní video, ale sestřihnutý do koneční podoby. Teda pokud máte DVDčko, jo, ale jako taková skladba patří mezi ty 4 bonusový nebo rozšířený, nebo patří do té části, té rozšířené základní verze alba Keeper of the Seven Keys Part 1. No a já jsem ještě nezmínil tu čtvrtou, ta se jmenuje Victim of Fate.

0: Východní srub na trati ve Starém Bohumíně na Karvinsku se znovu otevírá veřejnosti. Předloni v září ho poničila povodeň a hladina vody v něm sahala jen několik centimetrů pod strop. Po 20 měsících oprav bude turisty vyhledávaný bunkr MOS 5 opět přístupný návštěvníkům. Víc nám prozradí mluvčí radnice Jana Končítková.
1: Tečku za téměř dvouletou obnovou, které členové klubu vojenské historie věnovali tisíce hodin volného času, udělala instalace exponátů. Jsou mezi nimi i novinky, přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
0: Muzeum bude otevřeno každý víkend a o svátcích až do konce září, vždy od 14 do 18 hodin. Památka z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. Přezdívá se jí pětka a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství. Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala jen 14 dnů a spotřebovalo se na ní 4314 metrů krychlových betonu. Zájemci o komentovanou prohlídku najdou bunkr v těsné blízkosti dálnice D1. Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu šok. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na zbytek léta. Aby zachránili sezonu, jsou nuceni jít s cenami prudce dolů a ubytování tak nabízejí výrazně levněji. Týká se to hlavně tamních rodinných podniků. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Classic Rock.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Radio Beat.
1: Radio Beat posloucháte v 16 hodin a 14 minut. Teď v tuto chvíli od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. No a pojďme k jednomu albu, který je taktéž zajímavý. Jednou věcí, jedním faktem, jednou vzpomínkou bych spíš řekl, to album se jmenuje The Time of the Oath. To znamená, jak bych to přeložil, čas na přísahu, možná tak by se to dalo přeložit. Je věnováno bubeníkovi Ingo Schwichtenbergovi. Ingo Schwichtenberg byl bubeníkem a jedním ze zakládajících členů Halloween. Schwichtenberg byl z kapely vyhozen v roce 1993 během turné k novému albu Chameleon. Tenhle krok byl zdůvodněn kapelou jeho závislostí na alkoholu a drogách, konkrétně kokainu a hašiši. Schwichtenberg taky trpěl schizofrenii, několikrát odmítl léčení. Paradoxně pomocnou ruku mu pak nabídl právě Hansen, tedy Kai Hansen, který měl pro něj místo v kapele Gamma Ray. Podmínkou však bylo, že Ingo půjde na léčení a nebude užívat drogy. Jenže Schwichtenberg nebyl schopen vymanit se z drogové závislosti a v roce 1995 spáchal sebevraždu skokem pod projíždějící nebo přijíždějící metro. No a pak se rozpoutala mediální vlna, že právě členové kapely Halloween jsou částečně odpovědní za jeho smrt. No, to nevím teda, no, tak to nebudeme zkoumat. Kapela mu věnovala právě svý následující album The Time of the Oath. Kai Hansen se svojí kapelou Gamma Ray mu věnovali píseň Afterlife. Sám Kai Hansen říkal, že tahle ta píseň byla možností, jak naplno vyjádřit své emoce. Pojďme ale zpátky tedy k albu The Time of the Oath kapely Halloween. Pustíme si titulní skladbu a zazpomínáme na Ingo Schwichtenberga. Zdravíme ho do rokového nebe.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
2: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery.
3: Halloween na Rádiu Beat.
4: Album The Dark Ride z roku 2000 kapely Halloween nebyl fanoušky příliš dobře přijat. No a tenhle ten fakt byl hozen na hrb kytaristovi Rolandovi Grappovi, dávali mu za vinu, že neúspěch je způsoben počtu písní na albu, který napsal. No, jak se později ukázalo, byl vyhozen naprosto neprávem. Ale Roland Grappov si nezoufal, protože bubeník Uli Kuš taky kapelu Halloween opustil a společně právě s Grappovem založili Masterplan, velice úspěšnou kapelu ještě k tomu albu The Dark Ride, se nakonec mezi úspěšný alba tohle album zařadilo, ale až později. No, čas ukázal a v té době na někoho se to prostě svíst muselo, no i tak to chodí v kapelách. Chlapci se mýlili, ale pak to všechno se nahlo nějak tak, jak štáš dohromady. V každém případě je to znát. V roce 2003 kluci z Masterplan pozvali Michala Kiského, aby hostoval na jejich albu, konkrétně na písni Heroes, tedy píseň Heroes, kapela Masterplan, Michal Kiske, rok 2003, a to je docela dobrý nářez.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu Beat.
1: No a já se zase budu ptát, protože už držím v koutí pařátě další kus speciálního vydání z Parku, který je věnovaný kapele Halloween. Číslo jsem do studia 210 32 33 34. Můžete volat teď hned v tuto chvíli. Já myslím, že otázka není opět těžká. Tak, kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Nazdar Jardo, tak prosím tě. Je to samozřejmě směřováno, ta otázka tady na tebe, ale obsah té otázky se týká Halloween. Řekni mi, jaký dva metalový styly hraje kapela Halloween? Mně možná stačí i jeden, ale dva jsou takový zásadní. Metalový styly, jo?
2: Takže speed metal?
1: Ano.
2: A druhý ne, heavy metal? Nevím.
1: No, heavy metal je takový obecně se jenom speed metal a power metal. Ale jo, okay. Říkal jsem, že mě stačí jedna správná položka, když to řeknu takhle. Protože obě odpovědi jsou správný. Power metal, speed metal. Dobrý, Jardo, výborně. Tak mě zůstaň na telefonu, ať se domluvíme zase, kam ti pošlu. Spark, ano? Díky, ano. Měj se hezky zatím a vydrž na telefonu. No a aby jsme to tak jakoby potvrdili, ano, ty správné odpovědi, především ten styl speed metal, tak vám od Halloween pustím skladbu Judas. A to je fofr jako svině.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: Teda řeknu vám, přátelé, úplně bez srandy, písničku Kdo ví jestli, která před chvílí dohrála kapely Kabát, tak Kabátům strašně závidím. To je tak vyvedená, skvělá píseň s tak perfektním textem. Nic na tom není, je to jednoduchá píseň, která má v podstatě takový monotematický podklad i tu melodii, ale to tvoří takovou sílu a takový tlak, no a ten text, ten je prostě luxusní. Já jsem to musel říct a s složitým poklonu, protože fakt tohle je velmi, velmi vyvedená věc. Ale pojďme zpátky ke kapele Halloween a velice vyvedená věc. Je album Keeper of the Seven Keys Part 1. Znovu se k němu, nebo po několikátý už se k němu vracím. Ještě jsem nevyzobal všechny ty skvělý pecky z tohle skvělého alba. No a kterou jsem ještě nehrál, jsem si všimnul, je skladba, která byla nasazena jako první single z tohohle alba. Napsal ji Kai Hansen a jmenuje se Future World.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme jedním parádním tipem. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v Íčku ve Vrchlabí. Skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Ochranou může být třeba repelent. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. S chutným plodem totiž můžete snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale pravděpodobně byl prokázán i u dalších savců. Tolik víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.

0: večera Halloween na Radio Beat.
1: Pro jistotu ještě přesný čas, i když říkám to už po několikátý, po tisícát možná, není o víkendu zase ten čas tak důležitý, ale kdyby pro někoho byl, tak je 17 hodin a 9 minut, posloucháte Radio Beat, Dan Kód vás zdraví. No a pojďme k dalšímu albu, 15. album kapely Halloween vyšlo v roce 2015, 29. května. Je to jejich 7. album v řadě, které produkoval, pozor, 15. album, ale 7. v řadě, který produkoval Charlie Bauerfeind, nevím, jestli psáno, Bauerfeind možná, a jejich první album vydaný pod značkou Nuclear Blast, což je známá značka, známý vydavatelství, který vydává především tvrdou muziku, když to řeknu takhle prostě úplně jednoduše. V říjnu 2014 kapela oznámila, že pracuje na novém albu, který vyjde v květnu 2015, to splnili, ano. Bude nahráno ve studiu Mi Sueño na Tenerife. Tenerife, jenom pro přesnost, to je jeden z kanárských ostrovů. Nevím, jestli jste tam byli, já jo, a doporučuji hlavně sopku Teide, vlastně nejvyšší hora Španělska. No a 26. února 2015 kapela zveřejnila název alba a taky datum vydání, a to už jsem uváděl, 29. května 2015. Podle kytaristy a zakladatele Michaela Vajkata neexistoval pro změnu vydavatelství žádný konkrétní důvod, kromě obyčejného obchodu. No, všude vládne obchod, co si budeme povídat, tolik k tomuto albu a takovým obchodním podmínkám a obchodním starostem kapely Halloween, když oni možná obchodní ekonomické starosti nemají. Creatures in Heaven, to je jedna z písní na albu My God Given Right.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Rádiu Beat.
1: No je na čase si zase zasoutěžit o Spark speciál věnovaný Halloweenu 210 32 33 34. Číslo jsem do studia. Tak, sotva jsem to. Ani jsem to nedořekl. Už to tady drnčí. Kdo je tam? Halo?
2: Čau, Dané, tady Tomáš.
1: Nazdar, Tomáši. Hele, já myslím, že otázka je teda, ale teď super jednoduchá, jo?
2: Jo, já myslím, že tak nejsi super těžká, to bych to hned položil.
1: Ne, teda. Prosím, jsi statečný chlap, ne. To je fakt jednoduchá. Hele, na jakým festiáku hrajou teď to bude, no, za chviličku, jo? Na jakým festiáku hrajou Halloweeni?
2: Ty krásu, ale no, já nevím, no. Ty jo.
1: Tak já ti napovím, jo. Vizovice, jo?
2: Jo, Masters of Rock, no. Tyjo, teď mi to úplně vypadlo, tyjo. Vidíš, no. vidíš to, jak jsi mi šokoval, tyjo, Masters
1: no,
2: of Rock.
1: No, vidíš, no, tak jsem tě šokoval. Ale já tě uklidním, jo, prosím tě, mě poslední dobou vypadává úplně všechno. A ne no, z hlavy, to... ale i z rukou, rozumíš,
2: no, to je hrozně. No, teď jsem to chtěl říct, ne i z rukou, vypadávají no, občas
1: no.
2: věci, no.
1: No, počkej, kolik ti je, ty máš mladý hlas, kolik je ti?
2: Mladý hlas? No. Ale teď jsem oslavil pade.
1: No, tak to seš cucák. Já už radši ani nebudu říkat, kolik mi je, jo. Ale tak. Tady vždycky se musím smát, jak mě ženský, no tak u těch to ještě chápu, jo, u těch ženských, jo. Ale u těch chlapů, jo. Jak si jako říká, člověček, houte, já už jsem starý, tyjo, to je v prdeli, to je. A říkám,
2: tak
1: prosím tě, co
2: říká,
1: kecáš?
2: Tak se říká, že každý je starý, no, jak se cítí,
1: no.
2: Ne?
1: A já se vždycky no. zeptám, a kolik ti teda je, prosím tě? Tyjo, 45. A teď já už nevím, jestli se mám smát, nebo jestli mám zuřit, rozumíš? No, to je jedno. To jsme si vysvětlili, prosím tě. Spark je tvůj, budu ti ho posílat, ale zůstaň mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jo?
2: Jasně, v pohodě.
1: Dobrý,
2: děkuju.
1: Zatím, vydrž.
2: Mějte
1: hezky. Ahoj, ty taky. Halloween, open your life, to se k tomu vystoupení na tom festiáku hodí, že jo?

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu B.
1: A dáme si živák kapely Halloween Live at Budokan. To je pátý živý album Halloween, který vyšlo v prosinci 2024. Nahrávání ovšem proběhlo během vystoupení kapely v tokijském klubu Nippon Budokan v Japonsku 16. září 2023 a je druhým živým vydáním, na kterým se kapela znovu sjednotila. Takže vzácná docela nahrávka. Vydaný video obsahovalo taky záznam celého koncertu, natočeného během vystoupení kapely v Nippon Budokan, včetně další skladby s názvem Dramokan. Mezi další materiály patřily záběry ze zákulisí a různé animace. My si pustíme živou skladbu tedy z tohoto záznamu, která se jmenuje Hromadné znečištění, tedy Mass Pollution.

0: Halloween na Rádiu B.
1: No a pozor, jedna ze slavných nebo nejslavnějších písní Halloween, která ještě nezazněla. I Want Out. To je skladba Halloween z jejich alba Keeper of the Seven Keys Part 2. Skladba byla v říjnu 1988 vydána jako single. No a napsal ji Kai Hansen. To je velice důležitý, co teď vám oznámím, ale mnozí možná víte, proč ji napsal. Ten v rozhovoru řekl, že jde o narážku ohledně toho, že chce skupinu opravdu opustit. Jo? Překladu I want out znamená já chci ven. Ano? Hudebně je tahle pecka rozpoznatelná tím svým úvodem, ten je už prostě taková klasika, takový rozpoznávací bod nebo poznávací znamení kapely. A taky tahle skladba je nápadná vysoce posazeným hlasem Michaela Kiskeho v refrénu. To opravdu nechápu, jak tohle může někdo vyspívat. Je taky ovlivněna punkem v tom smyslu, že má velice rebelský text, na rozdíl od ostatních skladeb kapely Halloween. Je taky jednou z nejznámějších pecek kapely Halloween a je často hrána na jejich koncertech, taky na koncertech skupiny Gamma Ray, Kaje Hansena a skupiny Unisonic, kde hraje společně Hansen i Kiske. Unisonic si pustíme příští hodinu, myslím, že mi to tam vychází nějak. Mezi interprety, kteří vytvořili cover verze týhletý skladby, tedy skladby I Want Out, patří třeba Hammerfall, Sonata Arctica, Avalanche nebo Skylark. Tak, tolik k té skladbě a teď už nezbývá nic jiného, než si ji pustit prostě.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák tip na výlet.
2: Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, mohou opět navštěvovat turisté. Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken a dveří a obec Velemín, které památka patří, jej otevřela pro veřejnost. Zděná stavba Gloriet oproti altánu má bohatou sochařskou výzdobu.
1: Pražské O2 Univerzum na podzim rozezní filmové melodie, které formovaly světovou kinematografii. Originální koncert složí hold legendárnímu skladateli Ennio Morriconemu, přičemž taktovky se ujme jeho syn Andrea. Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu letošního roku. Výjimečný večer spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je ale přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského maestra stáli a tvořili po desítky let. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu Beat.
1: Slíbil jsem Unisonic, tak ho tady máte. Unisonic, power metalová, tedy německá power metalová kapela, byla založena v roce 2009. No a jejími členy se staly Michael Kiske, jméno známe, že ho nemusím zdůrazněvat, Dennis Ward a Kostia Zafíria z kapel Mandy Meyer a Pink Cream 69, nebo 69, chcete-li. V roce 2011 se k ním připojil, no, budete hádat, jo, já myslím, že ani nemusíte, zakladatel Gamma Ray a spoluzakladatel Halloween Kai Hansen, jasně. No a v téhle sestavě debutovali v roce 2012 Extended Plan Ignition, po kterém následně bylo vydáno první

0: Radio Beat. Tak, přátelé, mám poslední kus speciálního čísla z párku a tohleto číslo je věnováno kapele Halloween. Pokud chcete tento opravdu vydařený kus, kde najdete úplně všechno, znovu to zopakuju, profily, rozhovory, sestavy, diskografii a další věci, plakáty na zeď úžasný týhle kapely, tak můžete volat 210 32 33 34 a už je to tady, halo, slyšíme se, kdo je tam, kdo je ten poslední, halo, teď nám to jde, je tam někdo?
1: No, čau, buchu, dané, tady Karel.
0: Názdar, Karel. Já tě slyším. Já jsem tě neslyšel, protože jsem si zmačil. Dobrý, tak fajn.
1: Karel.
0: Výborně, Karle. Tak, hele, Spark bude tvůj, když mě odpovíš na tuto otázku. První sestavu kapely Halloween tvořili kytarista Kai Hansen, baskytarista Markus Grosskopf, kytarista Michael Whitecut a bubeník Ingo Schwichtenberg, ano?
1: Ano. Ano.
0: Byl ještě někdo v této sestavě? Byl tam ještě nějaký zpěvák? Nebo nebyl?
1: Ježíš.
0: No, to
1: je. Když se dovolám, tak nevím.
0: No, ne, no byl. Tak. Byl, jo?
1: No, ne.
0: No nebyl právě, no.
1: No to jsem celé já.
0: No hele, prosím tě, byl to, nebyl tam Michal Kiske, který tam byl potom zpěvákem, ale ten nastoupil až poté, co odešel Kai Hansen, jo. Tak, no, byl to takový chyták, no.
1: Já vím, už tam takový hele, guláš.
0: Ne, Karla, trošku taková sviňárna ode mě, v každém případě přece tě neodbydu, jo, neodbydu tě. Jseš poslední, to je tvoje, takže Spark ti samozřejmě pošlu, jenom super. Tě poprosím, aby si zůstal na telefonu, ať se domluvíme,
1: jasně,
0: jo? No,
1: jasný.
0: Tady vidíš, že nejsem zlej kohout, já jsem hodnej
1: ne,
0: kohout.
1: To jsem nikdy neřekl, já tě mám strašně rád.
0: No, vidíš, no, tak to. Jak ty kohouti jsou takový útočný, víš, když jim vlezeš na hnuji mezi slepice. Tak,
1: no to jo.
0: No,
1: to.
0: Tak to já nejsem teda, jo? Já mám je, ne, to nemůžu říkat, že mám jenom jednu slepici, ne, to je nemám víc slepic, tak jako jo, tak asi tak bych to stejně dostanu do držky doma. Hele,
1: i kdyby si měl, já bych ti to nezábytil.
0: Jasně, to je fakt. Hele, tak to už je zase na jinou diskuzi, vydrž mi
1: dobrý,
0: na drátě, jo?
1: Jasný.
0: Díky. No a my si pustíme skladbou Perfect Gentleman, ano, já jsem Perfect Gentleman, vidíte, jo? Neodstřelil jsem Karla. Rok 1994, no, jdeme na to.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu Beat.
1: Neozbrojený, to nejlepší k 25. výročí, tak se dá taky přeložit název alba, kompilačního alba Unarmed Best of 25th Anniversary. Šestý kompilační album Halloweenu. Jedná se o kompilaci k oslavě 25. výročí kapely, to jsme pochopili. A tahle kompilace obsahuje znovu nahrání verze kapely Halloween v takovém akusticko-symfonickém stylu, o tom jsem včera mluvil. Spoustu hostujících muzikantů hraje na tomto albu a taky 70členný Pražský symfonický orchestr. To jsem se zmiňoval já včera, ale dneska i Jirka Rogl, když jsem ho poslouchal. Tak pojďme si z tohle alba zahrát skladbu, nebo pustit, my hrát nebudem, my bychom to nezvládli, ale pustit si píseň Eagle Fly Free.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery.
2: Halloween na Rádiu Beat.
3: Tak přátelé, já doufám, že jsme za celý tenhle ten víkend všichni dokonale na Halloweenování, že jste si to užili, že někteří z vás máte určitě radost ze speciálního čísla časopisu Spark, který je věnován této skvělé kapele, kterou brzo uvidíte třeba na Masters of Rock. No a tím je to ode mě všechno. Za chvilinku Větrník, jako vždy, potom Hard and Heavy, jako vždy, a já vás jako vždy pozvu na úterý na rokovou nebo do rokové spovědnice, nebo na rokovou spovědnici, kde mám dva, ale fakt milí hosty. Honzu a Blanku. Tedy, když to mám říct opravdu kompletně, tak mými hosty bude Jan Sahara Hedl a Blanka Šrumová. Něžná je noc. Ano, to určitě bude. Ale i veselá. Doufám. Tak jo, užijte si zbytku neděle, krásný večer a krásný sny vám přeje Dan Kohout. No a co dáme od Halloween nakonec? No přece, Keeper of the Seven Keys.

round.

Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Na Radio Beat.

0: s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Vítejte na Mlýnici, zavilí náhodní posluchači pořadu Větrník. Metalcore, čili na půl melodie a na půl chrčení skupiny Emity Affliction z Queenslandu zahájil tisící z té třetí vydání pořadu, který vám nabídnou Jaromír Tůma, co by DJ, a Pavel Černoch, mistr zvuku. Začínáme třemi kapelami, kterým podruhé saháme do nových alb. To od Australanu se nazývá House of Cards. Vyšlo 24. dubna a jde o takzvanou Redux neboli restaurovanou verzi. Titul ukázky zněl Don't Lean on Me. Od téhož dne je v prodeji rovněž 8. album The Ghost of a Future Dead kapely At the Gate ze švédského Göteborgu. Ta se musela vyrovnat s loňskou ztrátou zpěváka a autora písní Tomase Lindberga, který ve věku 52 let prohrál bitvu s nádorem. K jeho posledním nahrávkám náleží Of Interstellar,

0: Větrník na Rádiu B.
1: Všeho znalá Wikipedie na internetu jako nejvýraznější představitele koupanku, doslova kovbojského punku nebo také alternativní country, uvádí skupinu Social Distortion, založenou v roce 1978 ve Fullertonu v Kalifornii. U nás se to projevuje v počtu vystoupení ve Větrníku, který roztáčí po 8. A to nás až do května nechala 15 let čekat na své 8. album Born to Kill, z kterého se rozdovádí ukázka No Way Out.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Na produkci extrémního metalu, jaký 8. února podala ve fóru Karlín skupina Slaughter to Prevail, jsem četl samou chválu. Proto se nebráním plundrování jejího aktuálního alba Grizzly, které poskytlo programu pražského koncertu skladbu s folklorním názvem Babajka. Ruštině se v tomto případě nebráním. Malčiky evidentně neválčí. Z Jekatěrinburgu emigrovali do Orlanda na Floridě a tam jejich řady posílil kytarista britsko-ruského původu Jack Simmons. V americkém metalovém žebříčku vidím kapelu na 14. místě.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Rocker každým coulem a navíc chvíle vypadá. Takový zůstává v mých představách londýnský kytarista a zpěvák Peter Frampton, zakladatel 60-kových kapel Heart a Humble Pie. Ve Větrníku jsem ho hrál 8krát, jenom 8krát, protože tolik plodný nebyl. Na letošní album Carry the Light nás nechal 16 let čekat. Mezitím ho ovšem 19. října 2024 jmenovali v Clevelandu do rock'n'rollové síně slávy. Také já mu věnuju zvláštní pozornost a výjimečně ho pouštím 2 týdny za sebou. Dneska s písní Tinderbox.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Když se o mladé lodnické skupině napíše, že se bude líbit těm, kdo mají rádi Black Krause, Aerosmith a Bad Company, startuje Větrník. To bude sousto pro nás. A taky, že jo. Karma Efekt se dali dohromady v roce 2020 s nemalou ambicí stát se kapelou pro stadiony. V pětičleném obsazení a klávesami jako plnohodnotný nástrojem se jí to zejména na letošním třetím albu Cruel Intentions daří. Jako příklad vybírám

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Druhé místo na rockovém a metalovém žebříčku Spojeného království, čtvrtá pozice mezi rockovými a independent alby v zámořském Billboardy, americkému zpěvákovi a kytaristovi Zacku Wildemu se evidentně vyplatilo odechnout si od své kapely Black Label Society, třeba i hostováním na turné konkurenční Pantery. 27. března se vrátil v plné síle na 12. albu Black Labelu Engines of Demolition a my máme už 25. příležitost k výběru. Tentokrát je skladby The Hand of Tomorrow's Grave do rubriky Ploužák.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Druhá pravidelná rubrika Kládana zavede do St. Catharines, provincií Ontario, kam lodi v rámci kanadského turné zavítala torontská skupina Our Lady Peace, ještě nedávno údajně třetí nejprodávanější v zemi. V dusné atmosféře tak vznikla nahrávka písně Somewhere Out There, která vyšla 15. května na albu OLP 30 Live.

Větrník na Rádiu B. Podle internetové Wikipedie znamená metamorfóza nebo metamorfózis zásadní přeměnu, vývoj nebo změnu tvaru. Pouhým vložením písmenka L jsme dostali metamorfózis. A to už jsme v područí názvu 15. května vydaného alba švédské skupiny Confess. Jak ale odhalí naše ukázka Plákov styl, o přeměně nebo vývoji můžeme sotva mluvit tam, kde se hudba příjemně, leč konzervativně klaní duchu osmdesátek.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Novou a mladou na albu From Birth to Death debutující skupinu Sun Don't Shine z New Orleans jsme to už měli. V rubrice Ploužák však logicky šetřila energii. Tu si schovala až pro dnešní ukázku Black to Red.

0: větr.
1: Na Radio Beat.
2: V létě na ně můžete narazit v Evropě. Skupina Armored Saint z Los Angeles si se naplánovala společné turné s kapelou Testament, aby zde podpořila prodej 9. alba Emotion Factory Reset s datem vydání 22. května. Pro posluchače Větrníků žádná neznámá. Svůj od roku 1982 proháněný metal zde vyvalí po 12. Šlusovkou Bottom Feeder se s vámi rozloučí Jaromír Tůma a jak jinak už mám vybrané fláky pro příští neděli.

Je neděle, je večer, anebo je úterý a je velmi brzo ráno, tak jako tak vy posloucháte Rádio Beat a tím pádem nemůžete být překvapeni z toho, že odstartovalo další vysílání pořadu Hard and Heavy. To se nám tady stává tak nějak poměrně pravidelně s tím, že muzika postupně během toho dnešního večera, anebo během toho dnešního rána, pokud posloucháte reprízu, bude postupně přitvrzovat a přinese spoustu zajímavých věcí. Aspoň myslím a věřím tomu pro ty, kteří mají rádi muziku z ranku Hard and Heavy. Dáme si speciál Petra Korála, dáme si spoustu novinek a dáme si spoustu novinek, ne, alespoň takových těch, které třeba nejsou v podobě vydané muziky, ale nějakým způsobem s tím souvisí a souvisí s aktuálním děním. S vámi je Standard Rubáš, přeju vám příjemný poslech a přál jsem vám ten příjemný poslech i v případě toho dnešního otvíráku, což, jak uznáte, není muzika ryze metalová, ale je tak na hranici hard roku, heavy metalu a všech možných dalších žánrů, protože tohle byly Hollywood Vampires. Za prvý jsem chtěl začít trošku zlehka, za druhý jsem chtěl utrousit jednu takovou zákulisní informaci, protože pokud Stefanové, Alice Coopera a celé té party okolo něj, která se říká Hollywood Vampires, tak už dobře víte, že míří sem k nám. A nejenom sem k nám, že to turné vede po celé Evropě a že je mnoho možností, kam se na něj podívat, třeba si to spojit i s nějakou takovou delší či kratší dovolenou. No a když se podívám do našeho beatového speciálního šuplíčku, toho kouzelného, kde se objevují sami od sebe vstupenky, tak tam vidím, že tam lístky na Hollywood Vampires jsou. A jsou tam k nám i někam za hranice. Víc vám zatím neprozradím, ale jste-li fandové, tak byste měli být ve střehu a velmi posilovně poslouchat naše beatové vysílání, aby vám neunikla ta správná chvíle, kdy vám řekneme, jak se k těm lupenům dostat.

0: Beatu.
1: Dragon Force na Radio Beat a jejich Kingdom of Steel, to jsme byli v roce nedávném, tedy v roce 2024. Podstatně starší byla ta muzika, která tomu předcházela. Samozřejmě Master of Reality, album z roku 1970 od kapely Black Sabbath. Dva důvody k tomu mám. Jednak navážu na to putování a dovolené a výlety. Pokud byste se vypravili do Birminghamu a do místního muzea, tak už tam najdete vystaven ten Ozzyho trůn, použitý na jeho posledním velkolepém koncertě na té rozlučce, po které už tady s námi potom Ozzy dlouho nezůstal, tak tahle ta proprieta, tahle ten artefakt, ten tam právě vystaven už je, tak jak bylo slíbeno, aby připomínal Ozzyho, aby připomínal jeho muziku, aby fanoušci měli zase další důvod se podívat do Ozzyho rodného města. Zároveň pokud jste fandové Black Sabbath a navíc ještě čtení, no tak se můžete těšit, že bude vycházet Master of Reality v knižní podobě. Je to jeden z těch projektů, který se chystá a který by fandy, sběratele, navíc třeba ty, kteří vládnou angličtinou, aby si to mohli dát v originále. I toho Vergilia ve finále si můžete přečíst v originále, když na to přijde. No tak, abyste si mohli užít právě tuhletu věc. Proto jsem je taky zařadil do dnešního playlistu pořadu Hard and Heavy. Mám tam, jak jsem slíbil, spoustu novinek, spoustu nových singlů. Ten jeden z nich je na řadě, jmenuje se Night is Calling, no a je to taková velmi speciální spolupráce. Na jedné straně kapely Dominum, která roste a chrlí do světa jeden single za druhým, na druhé straně kapely, která se tam potom přiznává, protože ve chvíli, když se do ní zaposloucháte, tak to prostě rozklíčujete, že to nemůže být nikdo jiný než Battle Beast. Pojďme si to poslechnout.

0: Rádiu Beat.
1: Je zvláštní, jak se to stane, ale někdy se to prostě stane, že jsou týdny, kde člověk hledá nějakou novinku a aby se uhledal, a oni v podstatě moc nejsou. A pak jsou týdny, kdy to buchne, mě tady začne zvonit schránka a z vydavatelství přichází jedna nová píseň za druhou. Za námi, přesně to je ten příklad, jsou Dominum a jejich novinka nazvaná Night is Calling, taky Xandria a jejich čerstvá novinka nazvaná North Star a takovýchhle novin v podobě singlu tady pro vás budu mít ještě víc než dost. Vlastně jednou takovou můžeme pokračovat, protože jak už dobře víme a mohli jsme si to vyzkoušet sami na sobě, už tady letos naživo, tak Accept slaví v letošním roce své kulaté výročí, což oni sami už spáchali. Teď to na Masters of Rock bude páchat Udo Dirkschneider, který bude připomínat desku Balls to the Wall. No a Balls to the Wall je právě i píseň, která vychází znovu v podobě singlu, vlastně podepsaná jako Accept a Přátelé. Mezi těmi přáteli, i kdybych to neřekl, věřím, že byste poznali hlas Roba Halforda, nevím, jestli byste na první poslech třeba poznali basu Rexe Browna, ale i ten se podílel právě na vzniku té nově vydávané a připravované muziky, která vyjde pod hlavičkou Accept, bude obsahovat muziku kapely Accept, ale právě bude doplněna o hromady a hromady hostů. Tak jedna z ochutnávek může být právě ta, kterou si pustíme teď.

0: rádiu Beat.
1: A Beatu aktuálně novinka od Accept, ačkoliv, jak jsme si říkali, úplně Accept to nebyli, ale byla to nová verze jejich skladby Balls to the Wall. No a potom jedna z věcí, o kterých můžu, a v podstatě jsou to dneska skoro výjimky, tvrdit, že tohleto žádná novinka vůbec není. A dobře ji znáte. Jste-li fandové progresivních přístupů k muzice, zřejmě máte naposlouchány i Dream Theater, a tak dobře víte, že Paralyzed, která právě teď na Beatu dozněla, takže už nějaký ten pátek přeci jenom vydaná je, protože je z desky Distance Over Time a ta vycházela v roce 2019. Tu jsme si pustili. Ještě mnoho singlů bude, ale já bych přece jenom chvilku zůstal i u té starší muziky. Navíc mě osobně to dělá velkou radost, když jsem procházel třeba nově vydávané rozhovory, které vyšly v tom uplynulém týdnu do světa. No tak jedním z těch, kdo se tam rozpovídal o své minulosti, byl i Tim Ripper Owens. Já vždycky říkám, že mě mrzí, že ty Ripper Years kapele Judas Priest zapadly a byly uvrženy do zapomnění, protože muzika, i když ji nespíval Rob Halford, tak to byla tenkrát skvělá. Tim právě vzpomíná taky v dobrém na tyhle ty časy, kdy se mu splnil sen a stal se součástí téhle té velké legendy. Zároveň uznává, že v době, kdy on vstupoval do sestavy Judas Priest, tak že to byly ty nejhorší časy pro metal obecně, natož když v té chvíli střídáte někoho tak obrovského, jako je Rob Halford. Ale já si doma rád pouštím Jugulator a taky se rád pouštím Demolition a pustím ho i v tuhle tu chvíli. Vzpomeneme na rok 2001. Tenkrát vycházela tahle ta deska, která zvukově úplně uhybala z diskografie kapely Judas Priest, a to si pojďme říct, že od Rockaroli do Painkillera ten posun v žánrech tam byl obrovský, přesto se dalo ještě kousek ucuknout, a tak krom toho, že se měnil hlas téhle té ikony, tak se měnilo i vnímání fanoušků jejich muziky a budoucnosti, a to si pište, že to tenkrát byl takový docela humbuk okolo toho všeho. Do zpovídání tady je Hell is Home.

Radio B. Judas Priest a Hell is Home z desky Demolition, to jsme byli v roce 2001, pak jsme odtamtud hupli zase směrem k té aktuálnosti a současnosti a roku 2026 a novým věcem, které vycházejí. I třeba v souvislosti s kapelami, které už tady u nás zahrály, hrají a nebo hrát budou tohle, to byly Camelot, to jste jistě poznali, zvlášť tady fandové těch melodických odnoží metalové muziky. Ashen World je jeden z těch čerstvých singlů, který je krátce na světě, a tak jsme si ho mohli pustit i tady v pořadu Hard and Heavy. Další jeden single, o kterém to můžu říct, je teď aktuálně před námi. Ten je ale vlastně trošku speciální, protože už jenom, když řeknu, že si budeme hrát Amon Amarth a budeme si ho je hrát akusticky, tak už se leckomu muselo tady přizvednout levé obočí směrem ke stropu, protože to dohromady na první dobrou nedává tak úplně smysl. Když mi přišla ta zpráva právě o akustické muzice od Amon Amarth, tak jsem si říkal, jestli tam pánové nemají překlep. No ukázalo se, že nemají. Jedna z těch nových věcí je zároveň zajímavostí, jmenuje se Uphauf a zní právě takhle.

0: Beatu.
1: Pokud jste fandové nové muziky a nových kapel a nových písní a nových desek, tak si myslím, že si v tuhle chvíli užíváte víc než dost poslech Hard and Heavy, protože tady máme jednu věc za druhou, která patří do téhleté skupiny čerstvých novinek. Na druhou stranu, pokud rádi naopak máte takovou tu nostalgii a vzpomínání, tak bych řekl, vydržte, protože před námi je třetí díl speciálu zvaného To nejlepší z roku 1990 a neb významné desky, které slaví 35 let od vydání. To je náplně muziky, kterou chystá Petr Korál na tu svoji hodinku, která přijde po desáté. Já tady pro vás těch novinek mám víc než dost a taky jsem vás varoval a avizoval jsem to předem. Dali jsme si akustické Amon Amarth jakožto novinku z věcí Uphav, pak jsme si dali už tedy elektrické Corrosion of Conformity s novinkou nazvanou Bad Man. Taky máme za sebou jako otvírák kapelu Haken nebo po americku Haken a jejich Delirium. I to patří mezi čerstvé novinky a prstem po mapě můžeme teďko přeputovat do Itálie, do Arony, protože odtamtud původně je kapela, která se pojmenovala Temperance. Vznikly v roce 2013, v roce 2014 vydali svůj debut a od té doby fungují, koncertují, nahrávají a chystají novou muziku i novou desku nazvanou Arkany. Právě s tou souvisí i to, co si budeme hrát teď, tedy další jeden z nových čerstvých singlů, který do beatu došel. A byla by škoda, aby jsme ho za čerstva neprovětrali do éteru, takže si pojďme dát věc nazvanou The Devil Sin Sin Sin.

Dobře, aby to nebylo pořád jenom o těch čerstvých novinkách, tak i na ty staré kousky v dnešním playlistu pořadu Hard and Heavy došlo, ale můžeme je klidně spojovat i s nějakým tím aktuálním děním, protože Temperance, o těch jsme se bavili, to novinka byla Monster od kapely Metal Church, už taky dávno znáte, od roku 2008, od desky This Present Wasteland, tedy z doby, kdy ještě se s členem téhleté sestavy, téhleté kapely, nebyl David Ellefson. Pravda, největší brázdu zanechala v Megadeth, na který dneska ještě taky dojde, ale od toho jeho průšvihu tak jako putuje tou rockovou a metalovou scénou a tu a tam někde zanechává nějakou stopu. V případě Metal Church zapadl do sestavy a zároveň už taky odehrál nějaké ty první koncerty naživo, kde se mohl představit. My jsme si pustili právě ohlednutí za starými časy, jak jsem říkal, tak Monster je přeci jenom věc, už je nějaký ten pátek vydaná a to též platí i o tom dalším, co si tady budeme hrát. Nejprve hupneme do roku 86 a pak hupneme do roku 2016. Nejprve za Metallicou a potom připomeneme švédské Avatar.

0: Radio Beat.
1: Sliboval jsem Metallicu a dali jsme Welcome Home a taky jsem mluvil o švédských Avatar. V jejich případě House of Eternal Hunt byla vzpomínka právě na album zvané Feathers and Flesh z roku 2016. Nápadně to tak jako podsouvá člověku do hlavy myšlenku, že už je to 10 let, co tahle ta deska vyšla, úspěšná deska. Do jisté míry by se o ní dalo mluvit jako o průlomové desce kapely Avatar a ta si zaslouží taky nějaké to připomenutí a oslavu. A protože plánovat se musí, tak si určitě stali velcí fandové těchto Švédů můžete do notýsku napsat 30. březen roku 2027 a možná se tak jako už dopředu podívat potom, kdy se začnou prodávat vstupenky, aby vám to neuteklo, protože se očekává, že v Royal Albert Hall bude vyprodáno. Toho 30. března roku 2027, tedy v příštím roce, se tady odehraje právě velkolepá oslava 10 let téhleté desky a Avatar chystají velkolepou show, což v případě téhleté kapely může znamenat spoustu velmi zajímavých a objemných a velikých a načančaných věcí, protože kdo byl někdy, byť na třeba úplně tam obyčejném koncertu kapely Avatar, tak musí mi dát zapravdu, že tahleta partička umí udělat velkou show. Máme za ně za sebou připravenou nebo odehranou vzpomínku a zároveň pozvánku na tenhleten velkolepý koncert. Já tady v playlistu odškrtávám, abychom se mohli posunout k muzice další. Kdo sleduje web, Facebook, Instagram a všechny tyhle ty sítě, dobře ví, že teď musí být na řadě kapele Disturbed. Dáme si je, zůstaneme v kategorii takových těch novodobých přístupů k muzice a dáme si desko 10,000 Fists. Ta už je tady přeci jenom ještě o něco díl než nějakých 10 let.

Rádio Beat. Když jsem mluvil o tom, jak se Davidu Ellefsonovi daří v sestavě kapely Metal Church, říkal jsem, že i na ty Megadeth dneska dojde. Megadeth, kteří jedou turné a loučí se s fanoušky tak, jak slíbili. Zároveň ne vždy a všude se jim daří tak, jak by si to představovali, a třeba dění v posledních dnech a to pódium zaházené klímky kvůli zrušení koncertu na poslední chvíli, tak to je přesně to, co se mi teď aktuálně vybavuje v hlavě, pokud se zamyslím, co jsem naposledy o Megadeth kde četl. Ale protože tady nechci řešit tyhle ty věci a bulvár, pojďme řešit jejich muziku a pojďme řešit tu jejich rozlučkovou záležitost, desku, tu nejnovější, nejposlednější, která někdo říká, že název nemá, někdo říká, že se jmenuje Megadeth, ale v každém případě v obou verzích obsahuje i skladbu nazvanou I Don't Care. Tak ta je právě teď za námi, no a my se můžeme věnovat muzice, která je před námi. Už toho moc nezbývá, už se za chvilku budeme předávat kormidlo. Přeci jenom ještě jedna novinka mi tady zůstává pro dnešní večer, taková jakože osamocená a neodehraná, a byla by škoda jí nepustit, protože se blíží krom jiných i vydání nové desky kapely Devil Driver. S tou souvisí i ten čerstvý single Strike and Kill.

0: Beatu.
1: Nový dobří Devil Driver, staří dobří Fear Factory a Transgression z roku 2005, respektive skladba zvaná Spinal Compression, ta je právě teď za námi. Ještě dvě věci mám slíbené v playlistu, které nevynechám, a to je výlet do let 90. společně s Creator, Desko Endorama a taky Dead a album The Sound of Perseverance, ale zároveň taky mám před sebou střídání stráží. Rychlý úklid a předání tady naší vysílací máně Petrovi Korálovi. Ten pravidelně v Hartnevi v tuto chvíli přichází, bere si slovo i playlisty a pro dnešek slibuje další jedno své ohlédnutí za tím nejlepším z roku 1991. Tak to si dáme v příští hodině. Davyho, toho vám myslím můžu slíbit taky s jistotou na závěr dnešního večera a popřát vám příjemný zbytek neděle. A nebo příjemné úterý podle toho, jestli se slyšíme v repríze či v premiéře pořadu Hard and Heavy. Tak jako tak jsme v půli skoro a vy si užijte tu půli druhou. Uslyšíme se zase za týden.

Hezký večer vám přeje Petr Korál. Sliby se mají a musí plnit, tudíž před malou chvílí začal třetí a zároveň poslední díl speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 1991, aneb významné desky, které slaví 35 let od svého vydání. A začali jsme kanadskými Voivod a albem Angel Red. To byla další deska, která přišla po pomyslné trilogii tvořené fenomenálními alby Killing Technology, Dimension Hatteras a Nothing Face z let 87 až 89. Po těchto nadčasových, rychlovně experimentálních počinech Voivod najednou přišli s nepoměrně přímočarejší nahrávkou, aniž by se však zdali svého naprosto originálního zvuku, textu a celkového výrazu. Fanoušci kritika tenkrát byli zaskočeni, ale já bych řekl, že čas je nejlepší soudce a dnes vidíme, jak výborná deska Andělská krysa, tedy Angel Red, byla. Mimochodem, desku už nenatáčel basista Rocky, který skupinu nedlouho před natáčením opustil, takže baskytaru a také klávesy nahrál studiový muzikant Jean-Yves Thériault. A přecházíme k Bathory, kteří v roce 91, rok po fenomenálním počinu Hammerheart, přišli s dalším excelentním viking metalovým snímkem. Jmenoval se Twilight of the Gods. A samozřejmě i pro něj platilo, že Thomas Barry Forsberg nebo i Quarton si na toto album opět vše složil, nahrál a naspíval zcela sám. Z desky Twilight of the Gods od Bathory teď přichází song Under the Runes.

0: na Rádiu Beat.
1: Stále posloucháme probírku toho, řekněme, nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co sebou přinesl rok 1991, protože dnes dokončujeme třetí díl speciálu, to nejlepší z roku 91. To nejlepší berte samozřejmě s rezervou. Jak už jsem říkal, jsou to počiny, které já osobně subjektivně považuji za důležité a významné. No a co si dáme teď? Přejdeme už na domácí scénu, protože začátek 90. let samozřejmě byl boom českých metalových kapel. Konečně mohli všechny vydávat svobodně nebo téměř svobodně, co chtěli. Tím téměř svobodně myslím, že každá kapela vydávat nemohla, protože těch vydavatelství bylo jenom pár a samozřejmě ne na všechny se dostalo. Ale na koho se rozhodně dostalo, samozřejmě byl Arakain, který rok předtím debutoval legendárním počinem Trash the Trash a v roce 91 přišla Schizofrenie. V mezičase od natočení Trash the Trash, protože to album bylo natáčeno už v roce 89, kapelu opustili kytarista Dan Krop a bubeník Robert Vondrovic, kteří oba zamířili do nově vzniklého Craysonu. Do Arakainu se vrátil kytarista Mirek Mach a za bicí se usadil Štěpán Smetáček a právě v této sestavě vznikla další kultovní a legendární deska, už zmiňovaná Schizofrenie. Pojďme si na ní zaspomínat alespoň prostřednictvím Guillotiny. Tady je Guillotina a Arakain z roku 91.

Paradoxně v čase, kdy schizofrenie, ze které jste slyšeli guillotínu, vyšla, už byla sestava Arakainu, stejně jako v případě Trash the Trash, jiná. Neboť bubeník Štěpán Smetáček soubor opustil a jeho místa na dlouhá léta zaujal Marek Žežulka. K personální změně došlo i u souputníků a kamarádů Arakainu skupiny Thor. Po vydání prvního alba Armageddon v roce předcházejícím se sestava Daniel Šakal Schwarz, Vlasta Hnych a Martin Melmus rozrostla o dalšího kytaristu, ale také zpěváka skladatele Pavla Kohouta, který přišel ze skupiny Morior a v Thoru si začal říkat Marilyn Monroe. V této čtyřčlenné sestavě, což bylo poprvé a naposledy, se Thor uchýl v roce 1991 k tvorbě nového počinu, jemuž dal název Institut klinické smrti a opět je to vlastně takové klasické, extrémně metalové dílo. Přiblížíme si ho prostřednictvím songu V podzemí s podtitulem Underground. Tady je Thor z roku 1991.

V rámci speciálu To nejlepší z roku 91 už jsme na domácí scéně a probíráme se nahrávkami, které před těmi 35 lety vyšly a opravdu je nelze považovat za nic jiného než za naprostou metalovou klasiku. A to platí beze zbytku i o debutovém albu skupiny Debustrow, které se jmenovalo Neuropatolog. Tohle je prostě čirá esence rychlého slayerovského trashe a víc v podstatě není co dodat. Raději si pustit v tomto případě hned dvě ukázky. Jmenují se Desiluze a Antichrist Debustrow.

Od Debustrou se dostáváme k jejich žánrovým kolegům Cryptor. První deska Cryptoru, Septical Anesthesia, byla natočená už v roce 90 a měla ještě ten rok vyjít. Ostatně často se jako rok vydání uvádí právě 1990. Ovšem skutečnost je malinko jiná, ono se to vylisování alba zkrátka do konce roku nestihlo a fyzicky vyšlo až v lednu 1991. Proto se objevuje v tomto speciálu a proto teď zazní píseň, která se jmenuje 50. v řadě s podtitulem Genocida 1. Tady je Cryptor ze své dlouhohrající prvotiny Septical Anesthesia.

No a u Kryptoru ještě chvíli zůstaneme, protože skupina v roce 1991 vydala dvě alba. O Septical Anesthesii už byla řeč, teď se dostáváme ke dvojce Time for Crime. Sestava se mezi tím proměnila, odešli kytarista Tomáš Roháček a bubeník Robert Stýbo. Toho druhého nahradil Pavel Konvalinka a velkou posilou skupiny se stal i kytarista Ota Hreš, který se v té době vrátil z vojny, ale v jeho skupině Thor, kterou zakládal, už pro něj nebylo místo, tudíž nastoupil do Kryptoru. Výsledkem jejich počínání, tedy té nové sestavy Kryptoru, je, jak už jsem říkal, album Time for Crime. Já si myslím, že o něco vyzrálejší, než byla ta prvotina Septical Anesthesia. A my si Time for Crime pustíme, když stále probíhá to fotbalové mistrovství světa, něco o fotbalových fanoušcích, ale takových těch neúplně kultivovaných. Zkrátka dobře, tady jsou Hooligans.

0: To byla skupina Cryptor, píseň Hooligans z alba Time for Crime a ve speciálu to nejlepší z roku 1991 a neb významné desky, které slaví 35 let od vydání, budeme pokračovat v Brně u skupiny Root. V případě jejich prvotiny zjevení je tam vlastně podobná situace jako s první deskou Cryptoru, protože zjevení také bylo natočeno už v roce 90 a mělo vyjít, ale nestihlo se to. To ale nic nemění na tom, že zjevení je naprosto zásadní počin českého black metalu a tak to opět budeme dokumentovat dvěma ukázkami. Tady je Upálení a 666.
1: Obžalovaný je vinen tím, že za pomoci temných sil a černé magie scházel se za noci s veleknížetem pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam učení církve svaté a proto se odsuzuje k trestu smrti upálením.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Dvě písně z debutu skupiny Root Zjevení dozněly a čeká nás ještě jeden Root, protože opět to byla skupina, která v tom roce 91 stihla vydat dvě alba. To druhé se jmenovalo Hell Symphony a už nebylo v mateřském jazyce, ale v angličtině, stejně jako veškeré další nahrávky Root do budoucna. Hudba se trochu proměnila. Řekl bych, že se stala hodně taková objevitelská a chtě nechtě Root v té době se snažili v tom black metalu objevit nějaké nové tvůrčí obzory. Hell Symphony toho byla důkazem, protože oni tam využili třeba zvuky nástrojů zcela nemetalových. Myslím, že byly nasampované, nebo jak se to tenkrát dělalo, že ty dechy, co se tam občas ozvou, třeba například, že nejsou živě natáčené, ale to vůbec nic nemění na kvalitě celého alba. Tak co si z něj dáme? Třeba Lucifera, což také napovídá, že Hell Symphony byla vlastně taková koncepční deska, která se zabývala tematicky jednotlivými syny Satana. Ale tady je ten nejvyšší Lucifer.

0: na beatu.
1: Dozněla skupina Root z alba Hell Symphony a celý speciál to nejlepší z roku 1991 a ne významné desky, které slaví 35 let od vydání a který měl 3 díly. Zakončíme skupinou Master Zemr, kým jiným další český black metal, další kult, album Rituál. Stále jsme v roce 91, samozřejmě jak jinak. A v případě Rituálu, já si myslím, že opět není moc co dodávat. Prostě základní etalon českého black metalu, který navíc ovlivnil i především skandinávskou scénu, spousta norských a švédských kapel by mohla vyprávět a dodneška vypráví. Takže tady první Master Zemr, respektive první album Master Zemr a skladba Zapálili jsme onen svět. Pro dnešek se s vámi loučí Petr Korál.

0: Beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je tradičně Davy a se mnou dneska takovej, no skoro bych až řekl, zvláštní speciál plnej technického a brutálního death metalu. Ono to tu dlouho nebylo, tak možná proto nečekaná událost. Každopádně jsem poslední týdny měl možnost se spoustou z vás poklábosit u piva, a to na Czech Death Festu nebo Obscínu, a velice mile mě překvapilo, kolik lidí z death metalové komunity si oblíbilo něco jiného, než je ten jejich preferovaný styl, a kolik lidí mi říkalo, že se jim ty atmosférický black metaly, co tady poslední dobou hodně hraju a co jsem si oblíbil i já, že se jim vlastně začaly líbit. Dneska ovšem jenom ortodox, technika a death metal. Za námi legendární Sadist z roku 1993 a před námi kanačtí Oblivion, kteří také v roce 1993 vydali znamenitou desku nazvanou Nemesis. Ta deska je natolik kvalitní a natolik přehlížená, že si z ní dáme dvě ukázky. Tohle musí, prostě musí chytit za srdce každýho milovníka promyšlenosti a členitosti.

0: Radio Beat.
1: Skvělá věc, naprosto skvělá věc, který se dlouhodobě vůbec nedostává takový pozornosti, jakou by si zasloužila. Oblivion z roku 93 v tupláku a před námi další Kanada. Quo Vadis je zrovna jedna z těch věcí, která měla neskutečně našlápnuto. Jejich tři desky z let 96 až 2004 patří u milovníků žánru mezi vyhledávaný klenoty. Já třeba je mám opravdu rád a občas ty desky proženu po talíři. A nejí

Jednou snad tady v rámci Hard and Heavy tuhletu desku pustím celou. Ono nejde prezentovat jednou skladbou tu genialitu, kterou v roce 2007 zhmotnil Ron Jarzombek. No nic, zjednodušíme, ale i tak trochu přitlačíme na groovy pilu. Čekají nás totiž profesy. Amerika, druhá vlna brutálního death metalu, prostě naprostej pojem. Já nevím, jestli tady má cenu vlastně cokoliv dodávat. Snad jenom vznik 1991, ale pořádně promluvili až v roce 98, kdy jim vyšel debut. Debut s obrovským D, protože tohle převrátilo scénu úplně na ruby. Prostě surovej Texas s nezapomenutelnýma a naprosto legendárníma riffama. Je pecka si to pořád připomínat.

Tuplovaně profesi v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Tohle bylo snad nejkrásnější období mýho života. Ty devadesátky, ten devadesátkovej start, tedy ten jejich start s kopou nezapomenutelných desek a taky ten závěr, kdy se vzedmula ta nejgeniálnější vlna té americké brutality. To bylo něco tak neuvěřitelného. Desítky a stovky jmen, vydavatelství, každý měsíc objednávka do států, první trika americký, longy, mikiny, první turné. Třeba když jsem v roce 1997 pořádal v Kolíně Dico Flash, pak Flash Grind. To bylo, člověk by až brečel normálně. Takže si dáme debutující Vile z roku 1999 a Ton, kteří vás totálně roznesou demáčem z roku 1997. To je nadčasovost a vlastně nadzemskost.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Dneska si to opravdu užívám a asi to vlastně i ze mě slyšíte. Neuvěřitelný. Technika, brutalita, death metal, tohle je nejvíc a vždycky u mě asi bude. No nic, je tu finále a my nemáme moc času, takže si dáme něco od nás, ať to hezky uzavřeme. No a pod ruku mi padli Druzí patologist. No, tedy druhá fošna z roku 1993. Dodnes kult, desítky reedicí, furt se tisknou trika, longy, mikiny, další taková nesmrtelnost, takže si je užijte a my se uslyšíme opět za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je opět jakousi zvukovou verzí letního čtení, které jsem vám před minulý týden začal servírovat v Rozhledně. Seriál Ti, co za nás vidí být, se vydává po stopách českých novinářů, muzikantů a dalších výtečníků a samozřejmě i výtečnic, seznamujících tuzemské fanoušky se svými zážitky na koncertech rockových hvězd i nosičů vody, ke kterým se před rokem 89 nachomítli na západě. Jejich referáty v dobovém tisku byly velice důležité. Umožnili těm, kteří neměli to štěstí, udělat si představu, jak takový koncert, případně festival, vypadá. Dnes, když nám koncertní agentury tohle všechno servírují až pod nos, může se nám to zdát trochu komické až nenormální. Mějme ale na paměti, že se náš seriál odehrává v nenormální době, i když po ní různá individua nostalgicky míjí, protože se jim jeví jako oáza normálnosti. Letní čtení je roztažené přes celé prázdniny zhruba do půlky září, tudíž vám v těchto depozitářích vykecám lecos ohledně jeho obsahu. Vy jej pak můžete brát jako takový prequel prázdninových rozhleden. Minule jsme skončili na začátku 70. let. Všechny tyhle spanilé jízdy skončily jako když utne v roce 1970. Potom se v tuzemských hudebních časopisech několik let o žádném podobném koncertu prakticky nemuklo. Výjimky samozřejmě existovaly a v některých případech byly docela pikantní, ale o tom více v letním čtení. Až na konci 70. let se situace změnila. Jméno autora úplně první reportáže, kterou jsem po letech objevil na stránkách časopisu Melodie, mne musím říci dost překvapilo, zvláště v souvislosti s naší vysílačkou. Neboť že to bude doktor Schulz, tehdy klávesista jazzrockové skupiny Hemenex a posléze jeden z pilířů Vítkova kvarteta, to jsem čekal asi jako Karel Gott svého 85. zlatého slavíka. Pan doktor se na podzim 1978 dostal do Anglie a splnil si sen mnoha českých jazzrockerů. V londýnském Hammersmith Odeonu viděl koncert kapely Weather Report a o svém zážitku ruče napsal do Melodie. A protože záznam koncertu existuje, můžeme jeho úvodní kompozici Scarlet Woman, pravda trochu pokosenou, neboť v původním znění má 9 minut, otevřít i dnešní depozitář.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Krátce po doktoru Schulzovi se do Londýna podruhé ve svém životě vypravil Jiří Černý. Co tam viděl, už jsem vám líčil v depozitáři číslo 255. Jeho rozsáhlá reportáž vyšla v listopadovém čísle Melodie roku 79. A hned v následujícím čísle se objevuje článek s lákavým názvem Návrat zatoulané vzducholodi. Přinesl svěží reportáž z jedné z nejvýznamnějších událostí roku, k níž došlo na festivalu v britském Knebworthu. O koho tam hlavně šlo, asi nemusím dvakrát povídat.
2: Last week I was a little bit lost for words. I'm sure it's going to end up that way again, but this is nobody's fault but mine.

0: Depozitář Popmuzea na Rádio Beat.
1: Návratem zatoulané vzducholodi debitoval na stránkách Melodie Milan je Opl, který pak několik let poctivě zásoboval časopis recenzemi koncertů a festivalů, na které v rámci svého anglického pobytu docházel. V 79. ještě stihl festival v Readingu. Úplně nejvýš na něm hodnotil skupinu Cheap Trick a my máme tu kliku, že si můžeme zpřítomnit jejich set autentickou ukázkou. Tož do tého!
2: Well, we thank you all again very much. What we're going to do is another new song, or I should say a new song from the new album we have coming out pretty soon. And the name of the song is I Know What I Want. I know what I want and I know how to get it. All right?

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Na Reading se Milan Opole vypravil i následující rok. Program hodnotil jako slabší, zejména headlinery. Nejlépe z nich v jeho očích obstály domácí UFO. Jejich set z Readingu sice existuje, ale my můžeme pro připomínku jejich tehdejší koncertní fazóny využít čerstvý materiál z letošní reedice jejich tehdy chystaného alba The Wild, The Willing and The Innocent. Na ní totiž najdeme záznam z Hammersmith Odeonu z ledna 81, tedy jen pár měsíců po Readingu.

0: technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Náš zpravodaj ovšem nevymetal jen festivaly. Jeho hlavní stan se zřejmě nacházel v Leedsu, kde měl řadu příležitostí vidět žhavé novinky těch časů. A tak se v srpnové Melodii roku 80 objevila jeho zpráva z koncertu, který v sále zdejší univerzity, proslaveném klasickým živákem duhů, dávali v březnu toho roku Pretenders. My si jako srovnávací materiál vezmeme k ruce fragment jejich koncertu v Bostonu, který proběhl pár týdnů poté.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu B.
1: Dva roky na to měl Milan Opl v Leedsu příležitost stát v davu na zdejší zastávce turné Rolling Stones na dlouhá léta posledního. A my máme to štěstí, že ten koncert vyšel k jeho 30. výročí oficiálně, takže si můžeme vybrat libovolný kus a představovat si, že jsme ve zdejším Roundhay Parku 25.
2: července 82. Rockwoods.

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: Série Anglických listů Milana Opla končí v březnové melodii roku 83. Kromě zmíněného koncertu Rolling Stones v něm popisoval i festival v Wakefieldu, jehož headlinery byli Jet Routal. Moje galerie obrázků z koncertů rokových velikánů byla kompletní. Napsal na závěr své zprávy a byla to i symbolická tečka za jeho pozoruhodným působením na poli hudební publicistiky. My si jako pomocný materiál tentokrát vezmeme k ruce loňský box s albem Jet Routal Broadsword and the Beast. Wakefield na něm není, ale stejně dobře nám poslouží soudobý záznam z Mnichova s asi největší peckou z inkriminovaného alba.
2: Yes, we're all here together, having a jolly good time. Don't fall asleep now. Gonna do a little tune now that is all about the pressures of the economic depression. This one is called Fallen on Hard Times.

0: Depozitář Popmuzea na Rádio Beat.
1: Vedle Oplových článků se na začátku 80. let objevuje v Melodii ještě jedno zajímavé jméno. Pravda, jeho reportáž o koncertu Boba Dylana v Paříži vyšla pod zkratkou Jir, ale pokud víme, že ten pán se jmenoval Jirou, pak není divu. Jeho bratranec Ivan alias Magor toho času zrovna seděl a redakce Melodie nechtěla dráždit rudým hadrem cenzorského díka.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nahrávka písně Slow Train není z Paříže, ale časově lícuje. Londýnský koncert, ze kterého pochází, byl totiž necelý týden po tom pařížském. Protože čas kvapí, posuneme se v čase do roku 88 a necháme rokové klasiky spát. V 88. se díky stipendiu British Council vypravil do Anglie Ivan Safourek, stoupající hvězda tehdejší hudební publicistiky a věrozvěst britské indie scény na různých poslechových diskotékách. Safourek svůj pobyt popsal v melodii v třídílném seriálu A klobouk dolů před jeho záběrem. Chodil na velká jména i kandidáty slávy a takhle třeba v klubu Marquee zahlédl kapelu z Minneapolis, v Československu těch časů prakticky neznámou. Jmenovala se Soul Asylum.
2: Thank you so much, very much. Alright. We'd like to play another song for you. It doesn't go quite like that, but it goes a little bit more like the rest of the band sort of joins in. Everyone does the same thing at the same time, basically.

0: See how slick we're getting, man.
1: Depozitář pop muzea na Rádiu Beat.
2: Jedním z úhelných bodů jeho reportáže byla návštěva festivalu v Milton Keynes. Měl možnost zažít na něm pikantní konfrontaci dvou lídrů tehdy již zaniklých Clash. A zatímco Joe Strummer se tam se skupinou Latino Rockabilly War moc nepředvedl, Mick Jones ho se svými Big Audio Dynamite ke zjevné potěše páně Cafurkově pobil rozdílem třídy.
3: Cockney and Western Classic for you. It's called the Battle of All Saints Row. Bow to your partner.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Zvuková verze mého letního čtení se chýlí ke konci a poslední položka dnešního meníčka umožňuje mi dnešní díl depozitáře propojit s jeho hlubokou historií. Neboť nyní nastupuje na scénu můj vzácný přítel Petr Karlíček starší, ašský rokový aficionár do svého času, příležitostný publicista a takový hudby milovník, že mě tím celá ta léta, co se známe, zahanbuje. Petr se v letech 88 a 89 dostal na festival do Readingu. A protože je schopný zvláštních skutků, tak na tom prvním Readingu oddával se i ušlechtilému řemeslu bootleggerskému a jeho nahrávka koncertu Iggyho Popa ozdobila jeden z prvních depozitářů vůbec. O rok později, pokud vím, tam jenom byl. Nahrávka písničky Deliverance od jednoho z headlinerů skupiny Mission sice z Readingu pochází, ale Petr je v tom zcela nevině. V letním čtení vám přiblížím jeho rozsáhlou reportáž, kterou o festivalu napsal do polofanzinu Poločasopisu rok 88. Teď se ale vypravíme přímo na místo činu.
2: This is for Stokoe. Turn up. Listen to the next tune.

the Beltane fires, silent.

0: Give me deliverance, brother, sister. Give me deliverance, deliver me.
1: Depozitář Pop Muzea na Rádiu B.
2: A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na zdraví.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.